0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladej.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuješ?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věž.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 3 dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Hudební novinka. Evropa 2.

0: Hey, I'm Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, Tim Crowley, we're Fast Boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
3: Evropa 2.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě.
7: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
8: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
9: Ukáž. Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
8: Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
9: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
8: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
3: Zpátky k muzice.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuješ?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 3 dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Já mám pocit, že jsem byla taková neobratná.
2: Snímek Mistryně pojednává o mezilidských vztazích a podle režiséra Bohdana Karáška je to povídací film. Natáčel ho v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Hlavních rolí se ujali Marie Švestková a Jiří Havelka. Ve filmu se objeví také Tatiana Medvecká. Lékařku Moniku poznáváme v momentě, kdy má na dosah prakticky vše, co si vysnila. Dopisuje disertační práci na téma, jímž doslova žije, a za 4 měsíce má porodit dítě, o které se roky marně snažila.
3: Já tě miluju. Mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl.
2: Manžel jí miluje, od okolí slyší, že jen kvete, jenže ona to uvnitř cítí překvapivě jinak.
1: Jo, taky se v sobotu asi uvidím s Petrem.
4: A Petr, on bude tady?
2: Když jí osud zavane do cesty bývalého partnera a životní lásku Petra, všechny ty hluboko uložené pochyby a nejistoty musí najednou ven. Stačí, aby se s Petrem prošli, promokli a uschli.
1: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo? 1000krát omletá otázka.
2: Film Mistryně je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Europa2.cz teď soutěžíš o 2 noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěž najdeš na Europa2.cz. Relax na hotelfrimburg.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Je 7 hodin, minuta k tomu, pěkné nedělní ráno, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
2: Dobré ráno. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Předpověď budou upřesňovat, zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala v zemi na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku více než 41 stupňů. U Otročiněvsi na Berounsku v sobotu hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu. Fleretista Alexandr Šoupeněč se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Filipa Makeho na stříbrným olympijským medailistou z Paříže, zvítězil 15-2.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Začneme na dálnici D5 na 64. kilometru ve směru na Prahu. Pozor, v pravém pruhu se bouralo. V Liberci máme nehodu v Košické ulici a opatrnost se vyplatí i na silnici 1/35 na vjezdu do Linhartic na Svitavsku. Bourala tu dvě osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně skoro jasno až polojasno, v průběhu dne spíše oblačno až zataženo. Zejména na východě a i na jihu Čech se místy mohou objevit přehánky. Dnešní nejvyšší teploty se pak budou pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 7 taky s Ondrou Vodným.
1: A k tomu tedy Swims a novinka od Luis Capaldi, tu si taky nenechte ujít. Pěkné nedělí ráno, 3 minuty po 7 na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Lelouch Capaldi a Stay Love na Evropě 2 v 7.20, jedna z novinek, které si můžete vychutnávat v našem víkendovém maximum muziky, bude Elton John, Dua Lipa, Mila, Benson Boone a dneska 100% hlavní hvězdou také počasí, protože po včerejším velmi příjemném letním návratu dneska to poženeme ještě o štok vejš, 30 stupňů Celsia konečně zase, ale pozor, je to předzvěst dalšího příchodu vedra. Příští víkend už zase tak veselý nebudem, pokud nemáte rádi vedra, má to stoupat zase někam hodně vysoko nad 30. No, tím vás nebudu strašit, teď to je až za týden. Teď příjemné letní ráno přeju na Evropě 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar, přátelé, ukážu.

0: Prázdniny na Evropě 2.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když si nevíte rady, řekněte si, co by udělal Chuck Norris.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 7.35, pěkné nedělní ráno z Evropy 2, tady je pohled na silnice, opatrně dejte na D1 z Prahy do Brna, u sjezdu Sázava je dopravní nehoda, auta jsou na krajnici a jsou hned dvě. D5 ve směru Praha omezení, čekejte za sjezdem na Ejpovice po dopravní nehodě, ale průjezd by měl být klidný. Po noční nehodě D11 z Prahy do Hradce Králové na 41. kilometru už průjezdná a pozor také na 50. kolem Uherského Brodu, také je tam čerstvá dopravní nehoda. Coldplay, Činasky, Deči, i to mám připraveno pro nedělní ráno na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Nová muzika. Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: Větší anxiety v 7.51 na Evropě 2. Alok a Jennifer Lopez přidám do 8 hodiny ráno. No a možná vás dostává taky anxiety lehká při víkendu, pokud vás třeba čeká svatba. To by mohl být takový případ, který by vás lehce znervoznil. Tak vězte, že loni bylo sepsáno historicky nejvíce předmanželských smluv v Česku. Číslo se za 10 let skoro zdvojnásobilo. Lidí, kteří si před svatbou ještě dají do pořádku svoje majetky. Ročně jde k otázce 45 až 50 tisíc párů. Tolik svadeb se každý rok koná. Předmanželskou smlouvu z nich uzavře přibližně 1/5, takže pořád je tam ještě rezerva na zvýšení tohodle čísla. Táhne to hlavně generace Z, ty předmanželské smlouvy, tedy lidi narození kolem přelomu milénia. Bez smlouvy vzniká automaticky společné jmění manželů, u soudu se potom dělí všechno na půl a generace Z údajně vychází z toho, jak viděla svoje rodiče se rozvádět a rozcházet a zjistila, že to není žádná sranda. Takže trend narůstá, myslete na to, až půjdete k oltáři, otázkou zůstává, už jste podepsali manželskou smlouvu, nebo ne? No, pokud ne, tak to může být jednou hodně drahý. Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
3: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
4: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz
1: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 8 hodin, minuta k tomu na Evropě 2, čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Dobré ráno. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO si chybu v majetkovém přiznání uvědomuje. Pokutu zaplatí a neodvolá se. Uvedla to mluvčí ministerstva. Výši pokuty zatím nezná. Šéfka rezortu dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na květnové tiskové konferenci ministryně řekla, že k nákupu parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale tuto transakci neuvedla. S informací přišly Seznam zprávy. Francie nařídila kvůli požárům evakuaci obyvatel v obcích poblíž Bordeaux. Před ohněm musí utéct 55 tisíc lidí. Lesní požár oblast ničí už od středy. Požár v regionu znovu výrazně zesílil a vyvolal povětrnostní jev, při kterém si oheň vytváří vlastní vzdušné proudění. Výrazně to stěžuje zásah hasičů. Slalomář Vít Přindiš vyhrál mistrovství světa v kajakcrossu. Rozhodl vydařeným manévrem v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara. Po zlatu na kajaku z roku 2022 vybojoval český reprezentant druhý světový titul v kariéře. Na šampionátu v dějišti příštích olympijských her Oklahoma City získal pro Česko 7. medaili a zároveň 3. zlato.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Stále opatrně na dálnici D5 na 64. kilometru ve směru na Prahu. V pravém pruhu se bouralo. Na silnici 50, na trase Brno, Starý Hrozenkov na 78. kilometru máme taktéž nehodu. Bouralo se v Olomouci v Hodolanské a komplikace v podobě nehody hlásí i Hradec Králové na Kočárově okruhu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně skoro jasno až polojasno, postupně počítejte s oblačností a také se zatáhne. Zejména na východě a jihu Čech se ojediněle mohou objevit přehánky. Teploty se dnes dostanou na 27 až 31 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 8 pokračuje Ondra Vodný.
1: Novinka od Justina Biebera, taky Ed Sheeran, Charlotte God a nebo Lost Frequencies nebudou chybět po 8 hodině na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Evropě 2 v 8.20, Medusa, taky Artemas budou hrát a znít éterem Evropy 2 do nedělního rána. No a pokud ráno ležíte i v neděli a nevíte, co vlastně s dnem, co udělat dřív, tak možná zatím stojí paralýza z výběru. Je to trend, který vychází z toho, že člověk během dne musí udělat tisíce až desítky tisíc rozhodnutí a kolikrát si je ani neuvědomujeme. Probíhá to automaticky, nevědomě, odborníci tomu říkají rozhodovací únava konkrétně a vychází z toho, že někteří populární a velmi úspěšní lidé na planetě se nerozhodují v těch základních věcech. Například Mark Zuckerberg z Facebooku nosí každý den skoro stejný tričko, aby na oblečení nemusel myslet. Podobně to řešili Steve Jobs, ten nosil zase tuším rolák a spoustu dalších, kteří dělají věci pořád stejně, jedí třeba stejný jídla, stejný snídaně, aby vyeliminovali co nejvíc rozhodování. Prostě jenom udělat a jít. Takže pokud byste chtěli trošku rozvolnit ruce, zkuste si něco podobného nastavit. Stejná snídaně, stejné oblečení, no a hnedka se části téhle paralýzy zbavíte. Doufám, že vás neovládá o víkendu, to vás bude, věřím, ovládat příjemně jen maximum muziky Evropy 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že nejsem je sama mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na přání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super, večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale když jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuješ?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 3 dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 8.34, rychlý pohled na silnice s Evropou 2, kde je klid. Zdržet se můžete na D2 mezi 10. a 12. kilometrem, tam se jezdí jedním jízdním pruhem v obou směrech. D1 z Brna do Vyškova, silničáři pracují u Slavkova a na 50. při průjezdu Uherským Brodem u Korečnice čekejte dopravní nehodu, jinak by měl být klid. No a pokud byste si na cestu chtěli dopřát kávičku, mám pro vás soutěž. Až bude hrát Cyril, volejte 257 408 888. Dostanete kávu na roh zdarma, palivovou kartu a to se na cesty hodí. Za chvíli víc, buďte ve střehu, Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tohle je Cyril na Evropě 2, kdybyste nevěděli. 8.47 k tomu a Cyril dneska jako soutěžní signál na Evropě 2. No a proto na telefonu už zdravím Michala. Michale, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Michale, odkud voláš? Z auta předpokládám.
1: Volám z auta, jasně.
0: Voláš z auta a kam frčíš?
1: Frčíš na chatu.
0: Frčíš na chatu, ježiš, tak to máš krásný. No. Tak no a protože frčíš na chatu, tak to je ideální místo, kde jsme tě zastihli, protože opět zde máme soutěž s Molkou. Každý týden od pátku do neděle po celou dobu prázdnin hrajeme o kávu zdarma na celý rok a palivové karty. Mol je totiž oblíbená zastávka na cestách, ať už vyrážíte na festival, k moři, na výlet, nebo prodloužený víkend, nebo na chatu, tak se zastavte na Molce. Mol Česká republika je široká síť čerpacích stanic, tam natankujete prémiová paliva, ale je energie na cesty. V rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner ochutnejte oblíbenou kávu, hotdoky, čerstvé sendviče, letní drinky, spoustu zajímavých slev najdete taky v aplikaci Mol Move. Jo, tady bys věděl. Dneska hrajeme o kávu zdarma na celý rok a palivové karty v hodnotě 2000 korun. To by se hodilo, ne?
1: Určitě.
0: Určitě, no nebude to mít zadarmo. Je tu soutěžní otázka, záludná, takže pozorně poslouchej. Jaký je hlavní smysl aplikace Mol Move? Za A, pomáhá s plánováním dovolené. Za B, měří spotřebu auta. A nebo za C, odměňuje zákazníky za nákupy a tankování na Molce.
1: No tak já si myslím, že by to mohlo být za C.
0: A myslíš si to dobře, gratuluju. A ať ti z toho nerupne pumpa z toho kafe zadarmo na rok, to je šíleně moc kafe. Piješ kafe vůbec?
1: Jo, piju.
0: Tak, vidíš, zbyde ti i tankovací karta, bude se hodit při cenách benzínu. Gratuluju, vydrž na telefonu a šťastnou cestu, ahoj.
1: Ano, díky, ahoj.
0: Užil k tomu za chvíli, Evropa 2.
2: Evropa 2. Novinky v kinech.
3: Filmová plátna kin v těchto dnech oživí hudební snímek Sia Nostalgic for the Present. Australská zpěvačka se v něm vrací ke svému stejnojmennému turné z roku 2016. Tehdy odehrála 23 koncertů v Severní Americe. Netradiční podobu koncertní show Sia poprvé představila už na jaře téhož roku na slavném festivalu Coachella. Sama zůstávala většinou v pozadí a její písně na pódiu stvárňovali tanečníci a herci. Mezi nimi nemohla chybět Maddie Ziegler, která se objevila ve videoklipech k hitům Chandelier a Elastic Heart. Sia Nostalgic for the Present není klasickým záznamem koncertu. Snímek je představován jako samostatné audiovizuální dílo, v němž se propojují hudba, tanec a divadlo. 10 let po turné ho můžete vidět v zremástrované podobě v našich kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 9 hodin, minuta k tomu, na Evropě 2 také zprávy a Zuzka Kozáková.
2: Dobré ráno. Nový systém v darování drogerie, oblečení či nábytku má pomoci potřebným i dárcům. Poptávka po těchto komoditách roste, ale v humanitárních organizacích dochází. Dárci totiž dosud museli u tohoto zboží odvést DPH. Teď by se mělo blížit nule. Podle finanční správy zpřesnění pravidel povede k efektivnějšímu využívání ekonomických zdrojů, k omezení vzniku odpadu a k rozvoji charitativních a humanitárních aktivit. Po ukončení těžby na dole ČSM pokračuje proměna Karvinska. Pracovníci začali zasypávat první z těžních jam. Následovat budou demolice budov a rekultivace území. Zkušenosti z bývalých dolů v Moravskoslezském kraji ukazují, že průmyslové areály může postupně nahradit zeleň nebo nové využití krajiny. Fotbalisté Sparty a Plzně vstoupili do nové ligové sezóny nečekanými porážkami. Oba favorité prohráli shodně 1-3. Pražané neuspěli na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků z Brojovky. Viktoria podlehla doma Liberci. Baník Ostrava při soutěžní premiéře trenéra Romana Skuhravého vyhrál ve Zlíně 1-0 a Teplice zahájili sezónu výhrou 3-1 nad Bohemians 1905.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Stále dejte pozor na silnici 50 na trase Brno-Starý Hrozenkov. Na 78. kilometru se bouralo. Nehoda se došetřuje v Olomouci v Hodolanské a v Hradci Králové v ulici Gočárů v okruh máme taktéž nehodu.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je skoro jasno až polojasno. V průběhu dne se to změní a bude převládat spíše oblačnost a mohlo by se i zatáhnout. Ojediněle se přehánky objeví na východě a jihu Čech. Na teploměrech naměříme od 27 do 31 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 9 taky s Ondrou Vodným.
1: Jaké jsou nejčastější příčiny rozpadu vztahů? Na to se podíváme a poradím vám, jak se jim vyhnout. Za chvíli víc, Evropa 2.
0: Evropa 2.

Saraxi a Martin Harych, v 9.21 taky Evropa 2, Alex Warren, Robin Schulz a taky Lenny k tomu přidám do nedělního dopoledne na Evropě 2. No a pokud přemýšlíte nad tím, jak co nejdále udržet svůj vztah, neustále na něm pracujete, nebo naopak se vám rozpadlo a chcete si dát v tom dalším pozor, tak pozorně poslouchejte. Kanadští vědci totiž publikovali výzkum, který zjišťoval nejčastější příčiny rozpadu vztahu. Účastnili se toho tisíce dospělých a vyplňovali dotazníky o svých vztazích. A asi 100 účastníků dokončilo výzkum po rozchodu. Jo? Takže jsou tam všechny názory i ve spokojeném vztahu, i po rozchodu. Páry bez emoční blízkosti se rozcházely nejčastěji. Nejrychleji vymizely city u lidí, kteří se nechtěli o sebe navzájem zajímat. A tak odborníci říkají, že hádka je lepší než mlčení. Je přijde, odejde, ale nějaký problém, který v sobě dusíte, zůstane. Takže jak na to, aby se váš vztah nerozpadl, zajímejte se o druhého, věnujte mu čas bez telefonu, bez mobilu, ptejte se, co ho trápí, co ho zajímá a prostě si spolu povídejte. Vidíš, takhle jednoduchý to je. Držím palce, aby to mělo na vás

0: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
1: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
2: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
4: Půl hodiny.
5: Si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
2: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
3: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: Je, prázdninová mateří douška se třpitivými tetovačkami je konečně tu.
8: Ukáž. Teda.
7: A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů. Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
8: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
9: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
3: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

na Evropě 2. Tady je Chuck Norris. Když ve Scrabble se stavíte Chuck Norris, vyhrajete. Vždycky.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 9.39, rychlý pohled na silnice, kde je klid. Opatrně dejte pouze na dálnice z Ostravy do Brna u nájezdu z D55, je tam kamion po defektu, může vás překvapit. Nehoda stále ještě brzdí provoz na silnici číslo 50 na průjezdu Uherským Brodem u Korečnice a v Praze v Patočkově z centra taky čekejte dopravní nehodu, pouze se přibržďuje Kygo, Anabel, i to mám připraveno za chvíli z víkendového maxima muziky tady na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 9.49, posloucháte Evropu 2 a schválně, jak dlouho trávíte denně na mobilu. Dá se to zjistit, klasicky v nastavení každého mobilu najdete, jak dlouho na mobilu jste, v jakých aplikacích a podobně. Zkuste se podívat a možná nebudete věřit vlastním očím. Samozřejmě, když je člověk dospělej, tak se s tím nějak popasuje. Ale nový průzkum český na 1067 rodičích dětí ve věku 5 až 16 let ukázal, jak dlouho jsou teenageři na mobilu. Tak pár statistik schválně, jo. Vlastní telefon má od 11 let prakticky každé české dítě. Od 11 let. Teenageři ve věku 14 až 16 let jsou na mobilu více než 3 hodiny denně. 80% dětí ve věku 5 až 7 let už s telefonem tráví čas, nejvýše 2 hodiny denně. Chlapci hrají hry, desetiletí z 75% a 16letí ze 54% a dívky ve věku 14 a 16 let hlavně komunikují s přáteli a poslouchají hudbu a používají sociální sítě. Tvrdá statistika na mládeži pokračuje tím, že 53% rodin má nastaveno denní limit na telefonu a 34% zakazuje vybrané aplikace. Každý osmý rodič teenagera navíc vůbec nedokáže odhadnout, co dítě na mobilu dělá. 47% rodičů navíc sleduje polohu dítěte a u třetiny rodin s teenagery žádná omezení nejsou. Takhle benevolentní je přístup k mobilu, můžete to porovnat s tím, co máte doma a zjistit, jak moc benevolentní a nebo ne jste. Novinka od Posty, to přidám za chvíli, během toho, co budete štelovat čas, který trávíte na mobilu. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
2: Adam Ďurica míří do Česka v rámci exkluzivního akustického turné. Po sérii velkých koncertů Zatancuj si se mnou přichází s jedinečným a mimořádně osobním projektem. Fanoušci se mohou těšit na hity jako Mandolína, Nelutujem nebo Naše hriechy a mnohé další v akustických verzích. Do pražského divadla Hibernia dorazí 17. listopadu. Letní Shakespeareovské slavnosti jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě, zaměřenou na uvádění děl Williama Shakespeara. Emoce, humor, vášeň i láska na vás čeká po celé léto v Praze. 150 představení, premiéry a hvězdné obsazení pod širým nebem. Program i své vstupenky najdete na www.shakespeare.cz. Tak se přijďte ukázat, doporučuje Zuzka Kuzáková a taky Evropa 2.
3: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
3: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
5: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
6: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních Shakespeareovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
7: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
8: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
8: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuju moc.
8: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.
8: Držíme ti flek i v Mělníku. Evropa 2. 88.2 FM.
1: Evropa 2.
11: Evropa 2.
1: Evropa 2.
8: Hudební novinka.
1: Evropa 2. 2.
10: Umírám, celý se klepu.

0: To je Neil Horan na Evropě 2. Za chvíli k tomu budou Erasmus a taky Sophie Ellis Baxter na Evropě 2.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: Minutu po desáté, je čas na Evropě 2 na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Hezké dopoledne. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Předpověď budou upřesňovat, zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala v zemi na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku více než 41 stupňů. U otročeně vsi na Berounsku v sobotu hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu. Fleretista Alexander Šoupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Filipa Makiho. Nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15-2.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na hlavních dálničních tazích je aktuálně klid, ale jsou hlášeny nehody. Jednu takovou máme v Praze v Patočkově ulici ve směru z centra. V Třinci v Kaštanové se srazily dva vozy a komplikace hlásí i Česká Kamenice. V ulici Dukelský Hrdinů se taktéž bouralo.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Skoro jasno až polojasno, postupně bude oblačno až zataženo a přehánky se mohou objevit zejména na východě a jihu Čech. Teploty ty nejvyšší se dostanou na 27 až 31 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po desáté pokračuje Ondra Vodný.
0: Nebudete věřit tomu, co je největším kámenem úrazu ve vztazích. Za chvíli prozradím, jak se tomu vyvarovat, tak držte vnuj dál.
3: Evropa 2.

0: Tohle je Bruno Mars na Evropě 2, takhle krásně zní v 10.21, nedělní dopoledne, které přituhuje, co se počasí týče, no a možná i co se víkendu a partnerských vztahů týče, protože víkend a dovolená bývá nejkritičtější, máte na sebe víc času, tak občas dojde i na věci, které běžně neřešíte, například peníze, anebo nějaké intimní záležitosti. No a nevěřili byste tomu, že průzkumy ukazují, že páry o financích mluví méně často než o intimním životě. A přitom peníze bývají často velký problém u vztahu a většinou jsou spouštěč konce vztahu. Rozdílný přístup utrácení a spoření je totiž klasický spouštěč hádek. Odborníci doporučují dát si pravidelnou finanční schůzku mezi partnery. Jo, klasicky si sednete a jednou měsíčně si řeknete, jak jste na tom s penězma, kolik utrácíte, kolik jste vydělali, kolik co bude stát další měsíce a podobně. Navíc transparentnost o příjmech a dluzích výrazně snižuje riziko rozpadu vašeho vztahu. Takže pokud náhodou byste chtěli podpořit svůj vztah, domluvte si rande, ale pozor, speciální, takzvaný finanční a podle odborníků, váš vztah bude jenom rozkvétat. Co víc si přát, zvete na Alesa nebo Klok za chvíli. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2.
5: Love before you.
6: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Když uvidíte Albert neporazitelný,

0: Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny? Patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Je, prázdninová mateří douška se třpitivými tetovačkami je konečně tu.
2: Ukáž. Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
1: Skvělé, já chci ale vyhrát ten pedalboard.
2: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
1: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
3: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Měsíc je jen kometa, která se kdysi měla střetnout se Zemí. Ale já jsem ji odkopl na oběžnou dráhu.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuje?
0: Já jsem soused, vidím
1: to. Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 3 dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 10.38, rychlý pohled na silnice, D1 z Ostravy do Brna u nájezdu z D55, pozor na kamion, po defektu může vás překvapit, 38 Havlíčkův Broty hlava, tam se jezdí Kivadlově, zdržení 10 až 15 minut a podobné zdržení čekejte také na 34 z Pelhřimova do Havlíčkova Brodu, u Vystrokova pracují silničáře. V Praze Potočkově z centra také dopraví nehoda, i tam o to opatrně. Novinka od Luise Capaldi, taky 21 Pilots a nebo Disturbed, připraveno z Maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Stay Love je song od Luise Capaldiho, který dozněl v 10.53 na Evropě 2. No a pokud byste chtěli utužit o víkendu vztah se svým partnerem nebo partnerkou, mám pro vás zaručený tip. Psychologové totiž opakovaně potvrzují, že sdílení negativního postoje k třetí osobě posiluje pouto mezi partnery. Tohle bylo složitý vysvětlení, to jednoduchý je spolu někoho pomlouvat. No, není to asi úplně ideální pomlouvat, ale údajně to funguje. Efekt platí u přátelství, pokud máte společného nepřítele, tak vás to spojuje. Nejde úplně jako o zlobu, ale o pocit, že spolu vidíte svět stejně a souvisí navíc s pocitem důvěry, že s partnerem sdílíte něco intimního. Takže hurá do toho, pojďte zapomlouvat a uvidíte, jak vám vztah bude kvíst. Teda jenom s tím partnerem, ne s tím, koho pomlouváte. Eva Farná do celý ještě Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Já mám pocit, že jsem byla taková neobratná.
3: Snímek Mistryně pojednává o mezilidských vztazích a podle režiséra Bohdana Karáška je to povídací film. Natáčel ho v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Hlavních rolí se ujali Marie Švestková a Jiří Havelka. Ve filmu se objeví také Tatiana Medvecká. Lékařku Moniku poznáváme v momentě, kdy má na dosah prakticky vše, co si vysnila. Dopisuje disertační práci na téma, jímž doslova žije, a za 4 měsíce má porodit dítě, o které se roky marně snažila.
4: Já tě miluju. Mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl.
3: Manžel jí miluje, od okolí slyší, že jen kvete, jenže ona to uvnitř cítí překvapivě jinak.
2: Jo, taky se v sobotu asi uvidím s Petrem.
5: A Petr, on bude tady?
3: Když jí osud zavane do cesty bývalého partnera a životní lásku Petra, všechny ty hluboko uložené pochyby a nejistoty musí najednou ven. Stačí, aby se s Petrem prošli, promokli a uschli.
2: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo? 1000krát omletá otázka.
3: Film Mistryně je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 8.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 11 hodin, minuta k tomu, na Evropě 2 čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Dobré dopoledne. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO si chybu v majetkovém přiznání uvědomuje, pokutu zaplatí a neodvolá se. Uvedl to mluvčí ministerstva. Výši pokuty zatím nezná. Šéfka rezortu dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na květnové tiskové konferenci ministryně řekla, že k nákupu parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale tuto transakci neuvedla. S informací přišly Seznam zprávy. Francie nařídila kvůli požárům evakuaci obyvatel v obcích poblíž Bordeaux. Před ohněm musí utéct 55 tisíc lidí. Lesní požár oblast ničí už od středy. Požár v regionu znovu výrazně zesílil a vyvolal povětrnostní jev, při kterém si oheň vytváří vlastní vzdušné proudění. Výrazně to stěžuje zásah hasičů. Slalomář Vít Přindiš vyhrál mistrovství světa v kajak krosu. Rozhodl vydařeným manévrem v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara. Po zlatu na kajaku z roku 2022 vybojoval český reprezentant druhý světový titul v kariéře.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor v Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Troju, bouralo tu osobní vozidlo, další nehoda je v Praze v Dobronické a komplikace jsou i v Liberci. Policie zasahuje v Americké ulici u střetu dvou vozů.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Skoro jasno až polojasno, postupně bude oblačno až zataženo, pršet může výjimečně na východě či jihu Čech. Teploty se budou držet mezi 27 až 31 stupni. Zprávy jsou za námi, ladíte nedělní Evropu 2 a slovo opět bere Ondra Vodný.
1: Tip pro všechny, kteří by rádi vyrazili na prodloužený víkend a nechtějí, aby je to stálo hodně peněz. Už za chvíli na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Loka, Jennifer Lopez, úžasné spojení na Evropě 2 v 11.20. No a pokud byste rádi spojili prázdniny, víkend a něco levného, mám pro vás tip, kam vyrazit. Nejlevnější evropská města, který se vám vyplatí navštívit na prodloužený víkend, abyste úplně neutratili raketu. Tenhle tip porovnával 12 běžných položek pro dvě osoby, které byste si chtěli dopřát na takovém víkendu, jo? Káva, pivo, víno, tříchodová večeře, doprava, muzea, hotely. No a nejlevnějším městem Evropy se po těchto kritériích stalo Sarajevo. Dvě osoby utratí za víkend průměrně 287 eur, tedy asi 7 000 korun. Druhá skončila Bukurešť a bronz má albánská Tirana. Čtvrtý je Bělehrad, pátý slovenský Trenčín. Do desítky nejlevnější patří dál Riga, Vilnius, Štrasburg, Podgorica. To jsou města, kde tolik neutratíte. Opačnej rank zase si drží nejdražší města, jako jsou Oslo, Kodaň, Edinburgh, Ženeva a Barcelona. Dále tam ještě Dublin, Amsterdam, Cork, Benátky, Madrid. Myslím, že pokud jste některý z míst navštívili, tak víte, o čem se mluví, takže půjdete na to nejdražší nebo na to nejlevnější. Výběr nechám na vás. Calvina Harrise anebo Milu a Oliver Heldens přidám na rozhodování, kam na víkend vyrazit Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí. Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: Tohle jsou Coldplay na Evropě 2, 11.36, přidám k tomu Meduzu, Sophie and the Giants, Palais Royal, nenechte si to ujít už za chvíli, na Evropě 2.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Kde se teď rychle podíváme na silnice, D3, České Budějovice, Praha u Jindřichova Hradce, dejte pozor, jsou na vozovce vysypané hřebíky. D1 z Prahy do Brna, silničáři jsou na 166. kilometru, je tam krátká kolona. D2 na trase Bratislava-Brno na 13. kilometru kolona, zdržení 15 minut. A z Liberce do Turnova na 35 je dopravní omezení u Hodkovic a zdržíte se okolo 20 minut. Šťastnou cestu s Evropou 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

Nová muzika. Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: 11.49, posloucháte nedělní, stále ještě dopolední Evropu 2. No a tak zůstává otázka, jak naložíte s víkendem, který je opět prázdninový. No, jsou lidi, kteří lenošej, jsou lidi, kteří se snaží léto vytěžit na maximum a jsou lidi, kteří jsou schopní zavřít se samozřejmě někam před sluníčkem, se teplem, který teď přichází. Jo, s tímhle týdnem přijde opět čas nás všech, kteří léto máme rádi. Kdybyste chtěli někam zalíst, vyražte do kina, tady je tip, co si nenechat ujít od Evropy 2.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Filmová plátna kin v těchto dnech oživí hudební snímek Sia Nostalgic for the Present. Australská zpěvačka se v něm vrací ke svému stejnojmenému turné z roku 2016. Tehdy odehrála 23 koncertů v Severní Americe. Netradiční podobu koncertní show Sia poprvé představila už na jaře téhož roku na slavném festivalu Coachella. Sama zůstávala většinou v pozadí a její písně na pódiu stvárňovali tanečníci a herci. Mezi nimi nemohla chybět Maddie Ziegler, která se objevila ve videoklipech k hitům Chandelier a Elastic Heart. Sia Nostalgic for the Present není klasickým záznamem koncertu. Snímek je představován jako samostatné audiovizuální dílo, v němž se propojují hudba, tanec a divadlo. 10 let po turné ho můžete vidět v zremástrované podobě v našich kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Welcome to Saint-Tropez.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Je poledne, tady jsou zprávy Evropy 2 a s nimi Zuzka Kozáková.
2: Hezké poledne. Nový systém darování drogerie, oblečení či nábytku má pomoci potřebným i dárcům. Poptávka po těchto komoditách roste, ale v humanitárních organizacích dochází. Dárci totiž dosud museli u tohoto zboží odvést DPH, teď by se mělo blížit nule. Podle finanční správy zpřesnění pravidel povede k efektivnějšímu využívání ekonomických zdrojů, k omezení vzniku odpadu a k rozvoji charitativních a humanitárních aktivit. Po ukončení těžby na dole ČSM pokračuje proměna Karvinska. Pracovníci začali zasypávat první z těžních jam. Následovat budou demolice budov a rekultivace území. Zkušenosti z bývalých dolů v Moravskoslezském kraji ukazují, že průmyslové areály může postupně nahradit zeleň nebo nové využití krajiny. Fotbalisté Slavie dnes odpoledne zahájí cestu za mistrovskou obhajobou. Na úvody doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. Usilovat budou o třetí ligový titul po sobě a zároveň další přímý postup do Ligy mistrů. V 17.30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Stále opatrně v Praze, v tunelu Mrázovka ve směru na Troju máme tu nehodu, stejně tak v Dobronické, opět tedy v Praze, a komplikace přetrvávají na severu Čech v Liberci, v Americké, kde bourala dvě osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno až zataženo na východě a na jihu Čech se místy ojediněle mohou objevit nějaké ty přehánky. Teploty se pohybují mezi 27 až 31 stupni. Ze zprávy to vše, vy jste stále s Evropou 2 a krátce popoledně taky s Ondrou Vodným.
1: Rehab, taky Fate Magazine a novinka od Justina Biebera odstartují nedělní odpoledne tady na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Tohle je Justin Bieber na Evropě 2 ve 12.17. Pokud si občas pomůžete umělou inteligencí, je to skvělý pán, ale asi špatný sluha, minimálně podle bývalého zaměstnance společnosti, která umělou inteligenci vyvíjí, který odešel před 2 lety z téhle firmy, tak tehdy predikoval, že v roce 2027 umělá inteligence vyhubí lidstvo, což jsou šílený scénáře, ale on to teď upravil, jo. Zkoumá rizika superinteligence, založil organizaci, která se tomu věnuje a nedávno upravil tuhle prognozu a trošku optimističnější vizi nazvanou AI 2040 plán A. Vyžaduje to, aby se státy dohodly mezinárodně a odložili vývoj AI chytřejší než člověk až do roku 2040. Zní to jako utopie, ale údajně to může být jediný klíč k tomu, jak se nenechat umělou inteligencí úplně pohlodit. Klíčem musí být naprostá transparentnost dvou hlavních mocností, jako Amerika a Čína. No, navrhuje, aby veřejnost měla přístup k nejpokročilejším systémům, které jsou teď často zamknutý pro běžnou veřejnost. No, otázka je, jestli je něco podobného možný. Takže zkuste být na AI hodný, aby vám to pak někdy nechtěla vrátit. We are domy, Kygo, to je naše maximum muziky. Rád vracím při nedělním odpolední na Evropě 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
5: Ukáž. Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
4: Skvělé, já chci ale vyhrát ten pedalboard.
5: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
4: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Moderní čistící prostředky uvádějí, že zničí až 99,9% mikrobů. Já zničím 100% čehokoliv se mi zachce.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladej.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 3 dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 12.35 a tady je pohled na silnice D2 na trase Bratislava-Brno. Tam čekejte 20-minutové zdržení. D3 Budějovice-Praha ze 64. kilometru vás potká kolona před Olbramovice, je to na 30 minut. D8 Praha-Ústí za Mělníkem je kolona před omezením na 25 minut a Pražský okruh ve směru na letiště, je tam nehoda, zdržíte se 20 minut okolo 28. kilometru. Elliot the Car Sleepers, Martin Garrix, Ed Sheeran, krásná spojení, který mám pro vás pro nedělní odpoledne na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 9.49, to je nedělní Evropa 2, no a k tomu lehká inspirace, pokud se chcete seznámit a seznamky vám už nestačí. Jeden 42letý muž se rozhodl, že se vytvoří seznamku vlastní, a to proto, že všechny Tindry a podobné seznamky končily bez výsledku. Takže vytvořil vlastní seznamovací webovou stránku jenom o sobě samým. Spustil to v červnu a za pár týdnů tenhle web navštívilo přes 1200 potenciálních zájemkyň. Ta stránka obsahuje video, fotky, časté otázky, jeho hodnoty, popis, jakou ženu hledá. A pozor, přidal reference, který na něj dal jeho spolubydlící a také 75letá maminka, která ho označila za pohledného. No, tak kdybyste náhodou se nemohli seznámit, berte to jako inspiraci, třeba se vám to povede. Kamerat i to bude hrát ještě do 13. na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pan Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
1: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
3: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na hotelfrimburg.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 13. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
2: Hezké odpoledne. České dráhy plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednavatelů dopravy, tedy krajů a státu. České dráhy v posledních 4 letech investovaly do obnovy a modernizace vozového parku celkem zhruba 60 miliard korun. Od roku 2022 pořídil dopravce přibližně 700 nových vozidel, čímž snížil průměrné stáří vlaku z 34 na 31 let. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých 7 měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Vyplývá to z aktuálních statistik Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Předpověď budou upřesňovat, zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala v zemi na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku více než 41 stupňů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Opatrně projíždějte dálnici D1, konkrétně jde o směr na Prahu a stý 73. kilometr. V pravém pruhu je sražená zvěř. Na D5 se ve směru na Plzeň počítejte s komplikacemi na 42. kilometru, je tu odstavené vozidlo po nehodě.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno až zataženo, déšť se může objevit na východě a jihu Čech. Teploty se drží v rozmezí od 27 do 31 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo opět přebírá Ondra Vodný.
1: Po 13. hodině pohled na země, kde vás nejlépe přivítají a budou k vám nejvíce přátelští. Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Nedělní Evropa 2 a nádherná, doufám, víkendová pohoda. Kdybyste přece jenom tu pohodu necítili, chtěli byste vypadnout někam, vyrazit třeba do jiné země, mám pro vás pár měst, která jsou nejpřátelštější cizincům, jo? Protože ne všude, kam dorazíte, se s vámi budou chtít bavit a budou přátelský. Tak nejpřátelštější zemí je Island, jo? Druhé Lucembursko, tam cizinci dokonce tvoří přes polovinu obyvatel, a třetí Nový Zéland, kde je zaměstnáno přes 82% expatů, tedy lidí, kteří se přistěhovali z jiné země. V desítce těch nejlepších je Austrálie, Švýcarsko, Irsko, Kolumbie, Portugalsko, Rakousko a pozor, taky Česká republika. Ano, Česko má vysokou zaměstnanost cizinců, skoro 80%, ale má trošku nižší vstřícnost místních, takže kam vyrazíte? Nejpřívětivější je Curych, druhé místo má Singapur, Tokio, co se mě týče, Praha je na šestém místě, stačí si jenom vybrat a pokud se vám tady nelíbí, no tak hurá do světa. Bude z toho určitě příjemný zážitek, jako Dua Lipa, Alex Warren, naše nedělní maximum muziky na Evropě 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, ale na volka Faded.
0: Jo, Faded, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
0: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky moc a užijte si to.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když se v seriálu Návštěvníci hovořilo o centrálním mozku lidstva, byl jsem tím myšlen já.

0: kde to stojí.
1: A pohled na silnice, pokud pojedete po D2 do Brna, tak dejte pozor, pracuje se tam na silnici a zdržíte se. D3 na trase Budějovice-Praha, kolona je před Olbramovicemi, tam silný provoz a také na D8 směrem na Ústí za Mělníkem čekejte zdržení. Tak opatrně a šťastnou cestu, hraje k tomu Linkin Park a taky Olivia Rodrigo. Už za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Alok a Jennifer Lopez.
2: Alok a Jennifer.

you, I guess you moved on really easily.

0: Posloucháte nedělní Evropu 2. Neuvěříte, co všechno je možný větší ze sociálních sítí. Aktuálně trend, který se jmenuje slugging, jo, a je teda spíš pro dámy, dobývá TikTok a Instagram. Název je z anglického slug, tedy slimák. A princip ten je ten, že si na noc namažete obličej tenkou vrstovou vazelíny, což už si je teda nechutný, nemám rád teda pach vazelíny. Vazelína vytváří okluzní film, který zabrání odpařování vody z pokožky. Tenhle trend přišel z Koreji a je součástí takzvané K-beauty rutiny, jako je K-pop, tak je K-beauty. Nejlépe funguje na suchou, dehydrovanou a citlivou pleť, hlavně v zimě. Používá se přes hydratační krém nebo sérum jako poslední krok, ale je taky nevhodný pro masnou a aknózní pleť, takže může ucpat pory, vyvolat pupínky a není to vždycky úplně ideální. Tak co, pustili byste se do tohle trendu? Pokud jo, no tak kyblíček, vazelíny a hurá do toho, Machine Gun Kelly k tomu bude hrát na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
3: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
4: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
1: Evropa 2. Maximum muziky.

0: go back to the ball girl one time.
1: Hudební novinka Evropy 2.
2: Umírám, celý se klepu.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 14. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
2: Hezké odpoledne u zpráv. Stále více mužů a žen u nás se hlásí na dobrovolnou vojenskou službu v podobě vstupu do aktivních záloh armády České republiky. Předpokladem je úspěšné absolvování náročných zdravotních testů, po nichž následuje základní 6-týdenní výcvik se závazkem na 2 roky služby s možností prodloužení. Aktivní zálohy armády České republiky mají přes 5 000 příslušníků, z toho více než 500 tvoří ženy. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO si chybu v majetkovém přiznání uvědomuje. Pokutu zaplatí a neodvolá se, uvedla to mluvčí ministerstva. Výši pokuty zatím nezná. Šéfka rezortu dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na květnové tiskové konferenci ministryně řekla, že k nákupu parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale tuto transakci neuvedla. S informací přišly Seznam zprávy. Francie nařídila kvůli požárům evakuaci obyvatel v obcích poblíž Bordeaux. Před ohněm musí utéct 55 000 lidí. Lesní požár oblast ničí už od středy. Požár v regionu znovu výrazně zesílil a vyvolal povětrnostní jev, při kterém si oheň vytváří vlastní vzdušné proudění. Výrazně to stěžuje zásah hasičů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Postojíte si na dálnici D1 od stého 82,5 kilometru ve směru na Brno, počítejte tak se zdržením. Na silnici druhé třídy číslo 602 na trase Velké Meziříčí Lavičky, tak tady počítejte s odstaveným vozem po nehodě a komplikace jsou ještě taky na Liberecku, na vjezdu do Nového Města pod Smrkem. Je tu odstavený nákladní vůz po nehodě.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Stále počítejte s oblačnou až zataženou oblohou, déšť se může objevovat na východě a jihu Čech. Teploty se drží mezi 27 až 31 stupni. Ze zprávy to vše, ladíte nedělní Evropu 2 a krátce po 14. pokračuje Ondra Vodný.
1: Po 14. hodině pohled možná na první vánoční dárek, který byste si mohli přát od Ježíška. Za chvíli prozradím, o co jde. Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Bruno Mars na Evropě 2, tradiční nedělní odpolední maximum muziky Evropy 2. No a velké téma, které se řeší na sociálních sítích, a to je zvětšování prsou a plastické operace celkově. Velmi zajímavé názory se k tomu vrbí po letech opět. Trend zvětšování prsou přes plastiku v Česku dlouhodobě roste. Jo? Průměrně stojí zvětšení poprsí v České republice 80 až 150 tisíc korun, což se dá našetřit. Silikonové implantáty mají ale omezenou životnost okolo 10 až 15 let a po 40 mnoho žen implantáty vyměňuje nebo je nechává úplně vyjmout. Navíc u 20% žen, na to není málo, se po čase objeví komplikace, jako ani nebudu říkat. No, roste taky opačný trend, takzvané expand surgery, kdy si ženy nechávají implantáty odstranit. Takže je to téma, které se řeší na sociálních sítích a které údajně začíná tím, aby si tenhle problém žena vyřešila v hlavě a ne skalpelem, ale názory se na to různí. Tak co? Nechali byste si něco podobného donést od Ježíška? Třeba by vás vyslyšel, tak zkuste probrat s Ježíškem. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check ya, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Fast low cash Evropu 2.
1: Evropa 2. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: jmenuje?
1: Já jsem soused, bydlím tu.
2: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
0: Straší ti ve věž.
2: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 3 dny v kinech.
3: Dobrý soused.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: A jak to vypadá na silnicích? Při neděli zhušťuje provoz se hned na několika místech. Pokud pojedete po D8 do Ústí nad Labem, za Mělníkem je omezení a zdržíte se tam. Podobně je to také na cestě po D2 do Brna z Bratislavy. Zdržení je tam před prací na silnici. A pozor, jdete i na D3 Budějovice Praha, i tam se zdržíte. Šťastnou cestu, Sombr a Lorin k tomu přidávám z víkendového Maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Yeah.

jen vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Posloucháte nedělní Evropu 2, určitě jste zaznamenali hit kin, tedy hitovku Odyssea, na kterou fanoušci se snaží dostat, a to doslova do písmene, do IMAXu po celém světě. Nolan použil vzácný filmový formát IMAX 70, který projekce té opravdu jako nejoriginálnější části filmu je možná pouze v několika kinech na světě. No a fanoušci tak například v Americe létají přes celou Ameriku, jenom kvůli tomu, aby viděli film v tomhle formátu. Údajně teda aspoň někteří fanoušci to berou, jako je třeba vidět Monu Lizu jednou za živo. Chcete to vidět prostě naživo. Je to extrémně vysoký rozlišení, plátna, která jsou přes 3 patra velká. No a studia i kina hlásí rekordní předprodeje. V hlavní roli je Matt Damon, který vládne Odyssey. A ty, co to viděli teda u nás, si to užili. Aspoň to byly reakce, které jsem slyšel od svých přátel. Ale sami se ještě na IMAX nedostali, protože je pořád vyprodaný. Takže kdybyste to chtěli ve velkým, udělejte si výlet někam do zahraničí, najděte volnou stupenku, kupte letenky a budete to dělat ve stylu Ameriky. Po 15. hodině ve stylu Kuby Štěpána pokračuje víkendové maximum muziky. Nenechte si ho ujít. Jsme Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Já mám pocit, že jsem byla taková neobratná.
3: Snímek Mistryně pojednává o mezilidských vztazích a podle režiséra Bohdana Karáska je to povídací film. Natáčel ho v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Hlavních rolí se ujali Marie Švestková a Jiří Havelka. Ve filmu se objeví také Tatiana Medvecká. Lékařku Moniku poznáváme v momentě, kdy má na dosah prakticky vše, co si vysnila. Dopisuje disertační práci na téma, jímž doslova žije, a za 4 měsíce má porodit dítě, o které se roky marně snažila.
4: Já tě miluju. Mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl.
3: Manžel jí miluje, od okolí slyší, že jen kvete, jenže ona to uvnitř cítí překvapivě jinak.
5: Jo, taky se v sobotu asi uvidím s Petrem.
6: A Petr, on bude tady?
3: Když jí osud zavane do cesty bývalého partnera a životní lásku Petra, všechny ty hluboko uložené pochyby a nejistoty musí najednou ven. Stačí, aby se s Petrem prošli, promokli a uschli.
5: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo? 1000krát omletá otázka.
3: Film Mistryně je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Je 15 hodin, posloucháte víkendovou Evropu 2 a nové zprávy má pro nás Zuzka Kozáková. Pojďme do nich.
2: Hezké odpoledne. Nový systém v darování drogerie, oblečení či nábytku má pomoci potřebným i dárcům. Poptávka po těchto komoditách roste, ale v humanitárních organizacích dochází. Dárci totiž dosud museli u tohoto zboží odvést DPH, teď by se mělo blížit nule. Podle finanční správy zpřesnění pravidel povede k efektivnějšímu využívání ekonomických zdrojů, k omezení vzniku odpadu a k rozvoji charitativních a humanitárních aktivit. Německá policie pátrá po 21-letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho 3 jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu. Německý kancléř Friedrich označil útok za odporný. Beachvolejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v čínském Shanglu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily ukrajinskou dvojici 2-1 na sety.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D8 na 36. kilometru ve směru na Ústí nad Labem se srazila 2 osobní vozidla. V Jablonci nad Nisou v ulici 5. května máme taktéž nehodu a komplikace jsou na Žďársku na silnici 379 na vjezdu do Velké Výteše. Srazily se tu 2 vozy.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Převážně oblačno až zataženo s teplotami do 31 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo, na severovýchodě může ráno pršet a počítejte taktéž ojediněle s bouřkami. Během odpoledne a večera se to vylepší, srážky ustanou a vyjasní se. Teploty se mohou dostat k 26 stupňům Celsia. Ze zprávy to vše, jste stále s Evropou 2 a slovo právě teď přebírá Kuba Štěpán.
1: Nedělní odpoledne nám zpříjemní Shawn Mendes a Camila Cabello, Myla Youngblood je nachystaný, stejně taky Alok s Jennifer Lopez nebo Two Colors. Tak hezký víkend přeju a držte vlnu, my jsme Evropa 2.
3: Evropa 2. I'm hearing sirens in the night, I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold.

0: Posloucháte Evropu 2. Vždycky mě udivovalo, když někteří kolegové vyrazili na dovolenou, ale přitom se vlastně nedokázali odpojit od práce. Dost možná to máte stejně a podle dat dovolená už pro řadu lidí neznamená úplné odpojení od pracovních povinností. Notebook skončí v kufru, pracovní e-mail zůstane v telefonu a kolegové v práci samozřejmě dostanou větu typu, kdyby něco opravdu hořelo, ozvěte se, jenže hranice mezi jen rychle odpovím a návratem do pracovního režimu bývá opravdu velmi tenká. Stačí jedna zpráva a zatímco tělo leží u bazénu, hlava už řeší tabulky, termíny nebo problém, který měl počkat samozřejmě až po návratu do práce. Nejčastěji zatím bývá obava z toho, co všechno se nahromadí během zaslouženého volna, nebo pocit, že bez vašeho zásahu se práce zastaví. Háček je ale v tom, že skutečný odpočinek začíná až ve chvíli, kdy zavřete nejenom notebook, ale i kancelář ve své hlavě. Takže noťas si na dovolenou klidně vezměte, když to tak nutně potřebujete. Jen mu dopřejte stejný program jako sobě, tedy nic nedělání a žádné, kdyby něco, ozvěte se. Můžu vám garantovat, že svět se po dobu vaší nepřítomnosti a vaší zasloužené dovolené opravdu nezboří. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa 2.
6: Europa 2.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady je Chuck Norris. Když tě ve snu kopnu, zemřeš i ve skutečnosti.

0: vědět, kde to stojí.
1: Pojďme zkontrolovat provoz v 15.35. D1 vázne z Vyškova do Brna u Rousínova. Na 212,5 kilometru stojí v omezení karavána, blokuje jeden pruh. Kolona se táhne až na kilometr 216 a postojte si teď okolo půl hodiny. Více aut a zdržení čekejte v obou směrech D1 na průtahu Brnem. Směrem do Prahy je pak silnější provoz v okolí Benešova. Do kolony se dostanete u 40. kilometru. Na 35. došlo k nehodě dvou osobních vozidel a popojíždět pak budete až nakonec omezení ke Šmejkalce na 23. kilometr. Hlásíte nám zdržení až na 30 minut na D8 ve směru z Prahy do Ústí. Za Roudnicí je více aut, probíhají tady práce na silnici a popojíždí se mezi kilometry 29 až 36. Silnice třeba zdrží na tahu z Českých Budějovic do Prahy u Votic, Olbramovic i v okolí Benešova. 34. vázne mezi Pelhřimovem a Humpolcem u Záhoří. Kolony jsou na 20 minut z obou směrů a v Praze jsou docela zásadní komplikace na Štěrboholské spojce za Průmyslovou směrem k Barandovskému mostu. Šetří dopravní nehodu. Kolona je přes půl hodiny od sjezdu na Běchovice a díky tomu se ucpávají komplet Štěrboholy i trasa k Černokostelecké. Tak ať už míříte kamkoliv, hlavně v klidu, žádnej spěch a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Nová muzika. Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: Na Evropě máš svět a single Heaven, který nenapsal přímo podle vlastního vztahu. Inspirovali ho blízcí přátelé, kteří se začali brát a zakládat rodiny. Miles se díky nim uvědomil, že pocit štěstí a bezpečí nemusí být spojený s nějakým místem. Někdy ho představuje konkrétní osoba. Heaven je tak jednoduchá, velmi klidná píseň o lásce, vedle které je svět o něco lehčí, protože nebe někdy nemusíme hledat vyloženě někde vysoko. Stačí, když ho najdeme v někom, kdo zůstává vedle nás. Atma Music a Sebastian, okoření další várku Maxima muziky. Tak užívejte víkend a buďte na dosah. My jsme Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na hotelfrimburg.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 16. hodina je za dveřmi, posloucháte Evropu 2. Na nové aktuální zprávy přidá Zuzka Kozáková.
2: Vítejte u zpráv. České dráhy plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednatelů dopravy, tedy krajů a státu. České dráhy v posledních 4 letech investovaly do obnovy a modernizace vozového parku celkem zhruba 60 miliard. Od roku 2022 pořídil dopravce přibližně 700 nových vozidel, čímž snížil průměrné stáří vlaků ze 34 na 31 let. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých 7 měsíců letošního roku lékárníci odbavili více přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Vyplývá to z aktuálních statistik Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Předpověď budou upřesňovat, zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala v zemi na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku více než 41 stupňů Celsia.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever máme odstavené vozidlo na Krajnici na 35. a 5. kilometru. Na D35 se na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou opatrně na sraženou zvěř. Jedná se o kilometr 47.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Stále oblačno až zataženo. Přehánky se mohou objevovat na východě a jihu Čech a teploty, tak ty se aktuálně pohybují v rozmezí od 27 do 31 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a slovo právě teď bere Kuba Štěpán.
1: Dnes je to přesně 14 let od chvíle, kdy český internet dostal jeden ze svých největších pokladů. Jaká legendární reportáž, která tu musí zůstat i pro další generace, to byla. Asi tušíte, nebo? Počkejte si.
3: Evropa 2.

se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Dnes si připomínáme 14 let od chvíle, kdy se obyčejný kořen stromu stal součástí českého kulturního dědictví. Přesně 26. července roku 2012 jsme poprvé viděli reportáž Bába pod kořenem. Paní Zdena tehdy strávila 11 hodin zaklíněná u smrku a zatímco ona prožívala noc hrůzy a beznaděje, tuzemský internet právě dostal materiál na několik dalších desetiletí. Reportáž původně nesla dramatický název 11 hodin hrůzy a beznaděje, ale internet si ji samozřejmě přejmenoval po svém. Hlášky zlidověly, vzniklo mnoho remixů, suvenýrů a dokonce i opera, která je o celém legendárním příběhu. Česká kultura má Rusalku, Libuši a také Zdenu. Opona nahoru, Zdena dolů, začínáme.

0: Ahoj Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Kruhy v obilí jsou mým způsobem, jak říct světu, že si kukuřice někdy potřebuje lehnout.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 3 dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Taky v neděli odpoledne v 16.38 zkontrolujeme provoz D1 z Vyškova do Prahy. Zpomaluje mezi 211. až 206. kilometrem. Zdržení čekejte i na průtahu Brnem. Směrem do Prahy je pak více aut v Posázaví. U Dibišova začíná kolona a popojíždět budete až ke Šmejkalce na 23. kilometr. D8 vázne směrem do Ústí před 40. kilometrem, kde se pracuje na silnici. Momentálně je zdržení na 25 minut. Silnější provoz je taky na silnici 3 a to ve směru z Českých Budějovic do Prahy. Nárazové zdržení je před Miličínem v okolí Votic, Hustoje i v okolí Benešova, před Senohraby se taky tvoří kratší fronta. Silnice 34 ve směru z Pelhřimova do Humpolce vás zdrží na 25 minut u odbočky na Ončovice. A pozor, na výjezdu z Prahy do Hradce Králové na začátku D11 došlo před chvilkou k nehodě 3 aut, tak buďte opatrní a klidnou cestu do cíle přeju. Tady je vaše Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Což neděli užíváte jakkoliv, díky za to, že posloucháte Evropu 2. Dlouhý a spokojený život prý nestojí jen na zdravém jídle, pohybu a pravidelných prohlídkách. Velkou roli může hrát i to, jak se chováme sami k sobě jak ostatním. Pomáhá svědomitost, otevřenost, schopnost mluvit o emocích, mít smysl pro humor a také určitá vnitřní rovnováha. Hraje v tomhletom velmi důležitou roli. Jinými slovy, dělat věci poctivě, nebát se říct, co nás trápí, umět se zasmát a nehroutit se pokaždé, když prostě život změní plán. Samozřejmě neznamená to, že musíme být neustále klidní, dokonalé vyrovnaní a smát se od rána do večera. Spíš jde o to, abychom v sobě dlouhodobě nedrželi všechno, co by mělo jít ven. Tak recept na dlouhý život je podle tohoto zjištění opravdu jednoduchý, být v klidu, mluvit o emocích, pokud možno být i vtipný, takže většina českých mužů právě zjistila, že prakticky nesplňuje ani jednu podmínku. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
3: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
4: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
1: Evropa 2. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
2: Hezké odpoledne. Stále více mužů a žen u nás se hlásí na dobrovolnou vojenskou službu v podobě vstupu do aktivních záloh armády České republiky. Předpokladem je úspěšné absolvování náročných zdravotních testů, po nichž následuje základní 6-týdenní výcvik se závazkem na 2 roky služby s možností prodloužení. Aktivní zálohy armády České republiky mají přes 5 000 příslušníků, z toho více než 500 tvoří ženy. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO si chybu v majetkovém přiznání uvědomuje. Pokutu zaplatí a neodvolá se, uvedla to mluvčí ministerstva. Výši pokuty zatím nezná. Šéfka rezortu dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na květnové tiskové konferenci ministryně uvedla, že k nákupu parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale tuto transakci neuvedla. S informací přišly Seznam Zprávy. Francie nařídila kvůli požárům evakuaci obyvatel v obcích poblíž Bordeaux. Před ohněm musí utéct 55 000 lidí. Lesní požár oblast ničí už od středy. Požár v regionu znovu výrazně zesílil a vyvolal povětrnostní jev, při kterém si oheň vytváří vlastní vzdušné proudění. Výrazně to stěžuje zásah hasičů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na hlavních dálničních tazích je relativně klid, dejte však pozor v Opavě v Otické, kde se bouralo. Další komplikace jsou aktuálně v Liberci v Americké ulici, i tady evidujeme nehodu. A počítejte určitě s omezením i v Třinci v Kaštanové ulici, kde se taktéž došetřuje nehoda.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá oblačnost, místy poprchává, teploty nepřekračují 31 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo, na severovýchodě zpočátku bude pršet. Během odpoledne srážky ustanou a mělo by se vyjasnit. Teploty očekáváme mezi 20 až 24 stupni, na jižní Moravě to může být 26 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, jste stále s Evropou 2 a slovo opět přebírá Kuba Štěpán.
1: Co nás čeká z hudebního menu? Zazní Alex Warren, David Guetta se Sio, novinku On My Soul, obstará Bruno Mars, nebo i Eva Farná a Mirai nám budou dělat společnost. My jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: uších vám vibruje víkendová Evropa 2. Tak dneska slaví všechny Any, Aničky, Any Marie i ty, kterým Andulko smí říkat jenom babička. Takže jestli nějakou máte ve svém okolí, klidně ji zavolejte nebo napište. Nemusíte hnedka skládat básničku, úplně stačí všechno nejlepší a doporučení dát si dneska něco dobrýho a ideálně studenýho. A jestli nás právě nějaká Anička poslouchá, samozřejmě všechno nejlepší i ode mě. A děkuju, že máš tak skvělý a geniální vkus na rádio. Navíc se svatou Anou je spojená samozřejmě i známá pranostika, že přináší chladná rána. Já bych ale letos navrhoval drobnou úpravu. Svatá Ana, grill se nezhasíná, to by mi osobně vyhovovalo podstatně víc. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
11: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Miss World pravidelně vyhrávám já, pokaždé v jiném převleku.

0: kde to stojí.
1: 17.32 ukazují hodiny, jak to momentálně vypadá na cestách. Silný provoz si na D1, a to na trase z Brna do Prahy. A to u Divišova. Kolona začíná u 42. kilometru a nesouvisle budete popojíždět až nakonec omezení ke Šmejkalce na kilometr 24. Na D10 pozor ve směru z Turnova do Prahy. Tady je nehoda u Staré Boleslavy na 14. kilometru, kde havaroval osobní vůz. Jezdí se pouze jedním pruhem. Zdržení je aktuálně na čtvrt hodiny, ale kolona stále narůstá. Silnice 3 vás zdrží z Českých Budějovic do Prahy mezi Boticemi a Olbramovicemi, pak i před a za Benešovem, a fronta se tvoří i krátce před Senohraby. No a v Praze si postojte v Cínovecké ulici ve směru z centra. Kolona se tvoří už na konci Liberecké ulice a aktuálně je to na 10 až 15 minut. Tak jezděte v klidu, žádný spěch a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Kdo to ještě neví, tak samotná krása na chlape většinou nestačí, jo? Mnohem víc rozhoduje to, co z ženy vyzařuje, jak působí, jak se chová a jak sama sebe vnímá. Velkou roli hraje třeba nadhled. Žena, která se umí zasmát, neudělá z každé maličkosti celovečerní drama a má chuť něco zažít, bývá přitažlivější než ta, která sice vypadá dokonale, ale vedle ní se bojíte i špatně nadechnout. Jak tady dokonce tvrdí odborníci, tak funguje sebevědomí. Ne přehnané, ale spíš takové to zdravé, když žena zná svou hodnotu, nemusí se nikomu vnucovat, nic dokazovat ani čekat, až jí někdo zachrání. Zvládá svůj život, umí být oporou a zároveň si dokáže říct, co chce a také, co už nechce, to je taky podstatný. A trochu tajemství tomu samozřejmě neuškodí. Není nutné během první půl hodiny odvyprávět celý život v rámci první schůzky, není důležitý ani znát vztahovou historii i heslo k internetovému bankovnictví například. Samozřejmě make-up je fajn, jo, hezké šaty taky jsou skvělý, ale největší kouzlo má stejně žena, která ví, kdo je a nepotřebuje se kvůli tomu každých 5 minut ujišťovat. A jak říkají francouzsky, doufám, že to říkám správně, nebo že to řeknu správně, šarm je, když víš, kdo jsi a je ti to sympatický jedno. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Filmová plátna kin v těchto dnech oživí hudební snímek Sia Nostalgic for the Present. Australská zpěvačka se v něm vrací ke svému stejnojmennému turné z roku 2016. Tehdy odehrála 23 koncertů v Severní Americe. Netradiční podobu koncertní show Sia poprvé představila už na jaře téhož roku na slavném festivalu Coachella. Sama zůstávala většinou v pozadí a její písně na pódiu stvárňovali tanečníci a herci. Mezi nimi nemohla chybět Maddie Ziegler, která se objevila ve videoklipech k hitům Chandelier a Elastic Heart. Sia Nostalgic for the Present není klasickým záznamem koncertu. Snímek je představován jako samostatné audiovizuální dílo, v němž se propojují hudba, tanec a divadlo. 10 let po turné ho můžete vidět v zremástrované podobě v našich kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
2: Dobrý podvečer. Nový systém v darování drogerie, oblečení či nábytku má pomoci potřebným i dárcům. Poptávka po těchto komoditách roste, ale v humanitárních organizacích dochází. Dárci totiž dosud museli u tohoto zboží odvést DPH. Teď by se mělo blížit nule. Podle finanční správy zpřesnění pravidel povede k efektivnějšímu využívání ekonomických zdrojů, k omezení vzniku odpadu a k rozvoji charitativních a humanitárních aktivit. Německá policie pátrá po 21-letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho 3 jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu. Německý kancléř Friedrich označil útok za odporný. Beachvolejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štoklová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v čínském Shanghlu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily ukrajinskou dvojici 2-1 na sety.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1, evidujeme odstavené vozidlo ve směru na Prahu, konkrétně na stém 71. a půltém kilometru. V opačném směru na Brno na stém 12. kilometru je sražená zvěř. A další odstavené vozidlo pravděpodobně kvůli defektu hlásí D5 ve směru na Plzeň na 64. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá oblačnost, teploty se pohybují do 31 stupňů Celsia. V pondělí pak bude oblačno až zataženo, na většině území s deštěm či přeháňkami, které pak ustanou během odpoledních hodin. Na večer se vyjasní. V průběhu dne pak naměříme teploty od 20 do 26 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a právě teď už je na svém startu Music Chart.
3: Evropa 2, Music Chart.
1: Ano, začínáme, mám tady 20 nejúspěšnějších singlů, jak jste rozhodli vy svým hlasováním přes naše stránky Evropa2.cz, jak to všechno dopadlo, zatím neprozradím, takhle postupně to budeme odhalovat, ale na úvod to musím říct, že na začátku se nám to lehce promíchalo. Mám připravený 4 novinky, 2 future hity, hudební zpátečku, mrkneme, jak to hraje venku, ale teď. Pojďme za první dnešní novinkou, ale než tak učiníme, hnedka na úvod bych chtěl poděkovat Jirkovi Tajdlemu za přípravu hitparády, bez něj bych to nezvládl, bez něj by to nemělo takový grády, jako to bude mít. To si pište. To vám slibuju. Takže pojďme za první novinkou. Na konci letošního března vydala zpěvačka Loreen album Wildfire, které obsahuje hity jako Feels Like Heaven nebo právě Wildfire. Mezi 13 skvělými tracky vyčnívá i píseň Set Me Free, která je jako dělaná pro kluby a taneční parkety. Švédská zpěvačka, skladatelka, dokonce dvojnásobná vítězka Eurovize, zároveň na podzim vyráží na evropské turné. Česká republika bohužel mezi zastávkami není, ale fanoušci se mohou nejblíže zajet podívat třeba do Varšavy anebo Berlína letos v říjnu. Pojďme za první novinkou na tento týden. Loreen, Set Me Free. Takhle skvěle zní. Já jsem Pavel Cejnar a přeju vám pohodu, ať posloucháte ve čtvrtek v premiéře nebo v neděli v repríze. Přeju vám skvělej den s Evropou 2.

vás hit paráda Evropa 2 Music Chart. Jsem rád, že jste s námi a to, co jste slyšeli, byla první novinka na tento týden. Loreen a single Set Me Free, který se opravdu hodí na všechny letní prosluněný letní taneční parkety. Myslím, že laťka je nasazená hodně vysoko, ale pozor, teďka tady máme miláčky našeho publika, miláčky Evropy 2, na který my tady rozhodně dopustit nedáme. Druhou novinkou na tento týden jsou Atmo Music a Sebastian. Dali se dohromady a udělali vynikající single, který je, dá se říct, tím názvem provoněný. Dokážete si představit, jak bude vypadat? No, víte co, já nebudu říkat vůbec nic, jenom to uvedu. Druhá novinka na tento týden, Atmo Music, Sebastian a Levandule. Volume doprava a pojďme užívat. Druhá novinka na tento týden.

výborný. Zdravíme Atme Music i Sebastiana. Levandule se povedla a podle mě to bude voda na váš mlejn, abyste hlasovali, protože Levandule je skvělá letní písnička. Ani nepotřebuje tolik pomáhat a uvidíte, že příští týden já bych dal ruku do ohně, že bude v první desíce, protože Atme Music a Sebastian mají spoustu faninek a fanoušků a vy zahlasujete. Tak jenom připomínám, abyste věděli, aby to bylo kompleto, že hlasování je ve čtvrtek po skončení chart, tedy pokud posloucháte premiéru, až po 20. hodině. Pokud posloucháte reprízu v neděli, hlasovat můžete okamžitě, no a hlasování je na našich stránkách Evropa2.cz. Tak zahlasujte a pomožte svému favoritovi třeba vyhrát nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. My se jdeme podívat na místo 20. Tam jste moc nezahlasovali, i když na druhou stranu je to pokles o 5 pozic směrem dolů z minulé 15 na dnešní 20 a je to pozor, 5 týdne, tedy propadák. To znamená, že ta hitparáda je narvaná hity a vám se líbí, proto žádný velký propadáky nemáme, ale přece jenom padají až na dno hitparády, nebo padá na dno hitparády. Kdo to je? Ariana Grande a single, který se jmenuje Hey That I Made Your You Love Me, takhle přesně se jmenuje, je celkem 4 týdny v hitparádě, takže by si zasloužila ještě trošku jako malinko popohnat směrem nahoru. Každopádně dnes to je propadák týdne, pojďme si ho pustit. Evropa 2 Music Chart. Týdne. Ariana Grande. Posloucháte Evropa 2 Music Chart a single se jmenuje Hey That I Made You Love Me. A 5 týdne.

Ariana Grande místo 20. Jak už jsem říkal, průšvihářka týdne. Je to 5 týdne, propad opět pozic 15 na 20. Ale Ariana Grande si to určitě nezaslouží. Ten hit má grády. My tady vždycky říkáme hudební koule a myslím si, že by mohla ještě vystřelit nahoru, ale necháme to na vás, na vašem hlasování. Pojďme, dáme si na místě 19. novinku z minulého týdne, tam je Dermot Kennedy. No a na 18. si zahrajeme jeden hit naposledy. A je to můj velmi oblíbený hit. Tak nikam neodcházejte a držte krok. Tohle je Evropa 2 Music Chart. Maximum muziky. Music Chart.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returns to my side.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
10: A byl konec. Já byl roztancovaný.
11: Ještě teď se.
9: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
10: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
9: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
12: To nejlepší rádio na světě.
10: A dáme.
9: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkuju moc.
9: My děkujem a držíme ti flek.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart, no a pro tady ten hit bohužel už nehlasujte. Proč? Protože po 7 týdnech odchází z naší hitparády. Je to moje oblíbená písnička Léta roku 2026. Vždycky, když ji v rádiu slyším, tak vždycky mě zvedne náladu a mám takovou chuť jít někam hodit bokem. Prostě zapařit. Kygo, Khalid, Griffin a single, který se jmenuje Save My Love. Po 7 týdnech, jak to máme tady nastaveno, odchází z naší hitparády. Minule 14, dneska 18. My si dáme a pustíme minulou 20, tam je dnes 17. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls a taky vynikající záležitost. No posuďte sami. Maximum muziky. Evropa 2. Vždycky, když tyhle dva se dají dohromady, tak to stojí za to. Bibi Rexa, David Guetta.

0: Další místo, to je místo 16. Tam je novinka z minulého týdne, tedy první týden v hitparádě, single, který se jmenuje Heaven. Poslouchali jste minulý týden, jestli ne, tak to byla velká chyba, protože Miles Smith je prostě skvělej. Konec konců i tento týden pro něj můžete zahlasovat, jestli se vám bude líbit. Dnes místo 16.
1: Evropa 2 Music Chart.

Posloucháte hitparádu Evropa 2 Music Chart, no a to, co teďka dohrálo, je minulá 18. Tento týden 15. Michael Schulte, Lásek a 4 týdny v hitparádě. My si dáme první future hit, pro který nehlasujte. A já si pamatuju, že 14 dní naspátek jsme to tady hráli jako single, který už boduje venku. Vidíte to, najednou future hit a podle mě příští týden se zařadí do naší hitparády. Americký hudebník a textař Sombr vydal nový single My Body Isn't Ready. Teprve 20-letý Sombr si celou svou kariéru vybudoval úplně sám od nuly, když své první písně nahrával takovým tom, já to tady vyprávěl, provizorním ložnicovém studiu někde na Manhattanu a dělal to naprosto výborně. Konec konců, pokud jste ještě tady ten single neslyšeli, tak mi dáte za pravdu. Svou novou intimní zpověď si Sombr opět sám napsal i zprodukoval. V textu se bez obalu dotýká vnímání vlastního těla, sebeúcty a vnitřních tlaků, se kterými se mladá generace potýká, a nabízí tak překvapivě upřímnou reflexi vlastních nejistot. Tak tedy první dnešní future hit, pro který se nehlasuje, to je Sombr a My Body Isn't Ready na Evropě 2. Mimochodem, když si to pustíte víc na hlas, tak budete mít z toho ještě větší a lepší prožitek. Tak tedy první future hit a skvělý, šikovný Sombr na Evropě 2.

0: Je to Šikula, Sombr. První future hit tohoto týdne je za námi, pro ten se nehlasuje. Ten si myslíme, že příští týden se zařadí do naší hitparády, protože je skvělej. Víc tomu říkat nemusím. My body isn't ready. Pecka na léto do rádia, na 1000000% hodící se. Pojďme zpátky do žebříčku, pojďme za hity, pro který naopak hlasovat můžete. Já vždycky říkám musíte, ale já nechci nikoho nutit, abyste hlasovali. Prostě můžete pro ně zahlasovat. Čtvrtek, premiéra, hlasuje se po skončení čár, tedy po 20. hodině. V neděli, jestli posloucháte repete, hlasujte okamžitě, nebo můžete hlasovat okamžitě. Hlasuje se až do úterního poledne, takže každý den tam můžete poslat nějaký ten hlas. Hlasuje se přes naše stránky europa2.cz. My jdeme na místo 14., tam je minulá 11. Avalon Rockstone a Where to Go. A nádherná věc.
1: Europa 2 Music Chart.
0: Dá se říct, že nás čekají teď dva postupy. Takhle pozor, Avalon klesá z 11 na 14 a za chviličku bude ten postup.

0: Ten sound je skvělej, Avalon Rockstone a místo 14. Úplně si to dokážu představit, že to hraje někde na nějakém open air festivalu venku. Prostě ten sound, který tam je, single Vertigo, je takovej, je novej a myslím si, že se vám vraje pod kůži a okamžitě chcete na něj tančit, nebo vlastně se vám, jak bych to řekl, že okamžitě, jak ono to tam je, jak to tam jako vrní, tak se vám to stáhne úplně tak jako takový ty, jak bych to řekl, hudební pory vašeho těla, no prostě je to skvělý, mně se to moc líbí. Líbí se to i vám, protože už je 6 týdnů v hitparádě, takže pokud pro něj zahlasujete, tak pro tento hit, tak ho uslyšíte naposledy příští týden. Naopak na 13. je postup ze 16. a vůbec se nedivím, Burr a single, který se jmenuje Yesterday, Today, Tomorrow a taky pecka současnosti.
1: Evropa 2 Music Chart.
0: Místo 13.

0: epická rádiovka. Bear. Radiovka, která se vám prostě líbí, proto postupuje pomalu, ale jistě nahoru. Dva týdny v hitparádě, minule 16, dneska 13, Bear. Yesterday, today, tomorrow. Takhle by ty hity měly svištět jako Tommy Bear. My si dáme teďka dva hity za sebou, minulá osmička a trošku propad o 4 pozice směrem dolů na 12 zaznamenává Damiano David se singlem The First Time, no a potom si dáme další nasazenou novinku od minulého týdne, na 11 je Hůžel, taky Imel, Angel a Ultranate, single, který se jmenuje Moving to the Sun, další velká pecka, která by se měla vám líbit. Tohle je Evropa 2 Music Chart.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Music Chart.
1: Ano, posloucháte nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart, která se dostává do druhé poloviny. Tedy před námi jsou ještě dvě novinky. Před námi je jeden future hit, hudební zpátečka, mrkneme, jak to hraje venku, ale hlavně 10 u vás nejoblíbenějších singlů, pro který jste zahlasovali na našich stránkách Evropa2.cz. No a já na úvod této hodiny opět musím říct, že hlasovat můžete a bylo by dobrý, abyste zahlasovali, protože vy jste toho všeho strůjcem. Bez vás bychom ten žebříček nedali dohromady. Hlasuje se, pokud posloucháte ve čtvrtek po skončení chart, tedy za hrubá hodinku po 20. hodině, pokud posloucháte v neděli, můžete hlasovat okamžitě, ještě jednou hlasování na Evropa2.cz. My se vydáme teď za dlouho očekávanou spoluprácí a další novinkou na tento týden s číslem 3. Tak já na to taky čekal. Repeat It je dlouho očekávaný single Martina Garrixe a Eda Sheerana, která konečně vychází po 12 letech. Slyšíte dobře, 12 let to trvalo. Jedná se o silný dance popový single, kde Edův zpěv doplňují prvky EDM, kytary, smyčce a díky čemu skladba zní skvěle jak v rádiu, tak na velkých pódiích. Vydání bylo naplánováno na den po Martinových 30. narozeninách a podpořeno překvapivými momenty. Martin a Ed vystoupili jako pouliční umělci v Santiago a následně se Ed objevil jako překvapení během Martinových zastávek na turné v Santiago a New Yorku. Kampaň běží napříč kanály obou umělců a odtajňuje fanouškům mix starých rok 2016 a nových letošní 2026 studiových záběrů plus čerstvé klipy ze živých vystoupení z poslední doby. No a já se na to těším, že vám to pustím. Třetí novinka na tento týden, Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It a skvělá věc. Music Kdybych měl pro něco prosit, abyste zahlasovali, tak je to tady. Prostě je to pecka. Garrix, Sheeran, Evropa 2.

takových těch rychlejších pasážích ten hudební rukopis Martina Garrixe je znát dost prostě. To je jeho styl a to jsou jeho tóny, zvuky a to je prostě Martin Garrix. No a Ed Sheeran, toho tady představovat nemusím, je to velký oblíbenec po celém světě a dlouho se opravdu čekalo na tuhle tu spolupráci. Nezní to vůbec špatně, zní to dobře. Repeat it, uvidíme, jestli se vám to bude líbit. Podle vašeho hlasování hnedka zjistíme příští týden. Třetí novinka na tento týden, Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat it. Máme před sebou čtvrtou a poslední novinku. Za každým úspěšným mužem stojí žena, která potřebuje dovolenou. A písnička Dovolená, kterou napsal zpěvák Sindel X díky inspirativním slovům své ženy, je ultimátním slibem pro všechny drahé polovičky, že se jednou na takovou dovolenou dostanou a tím se všechny problémy vyřeší, alespoň po dobu dovolené, nebo alespoň po dobu písničky. Oblíbený zpěvák a skladatel tak přichází s odlehčeným a pozitivním singlem, na kterém s ním opět spolupracovali Jenda Vávra a Jakub Lenz. To je čtvrtá novinka na tento týden. Abych byl přesnější, Ondřej Ládek, Sindel X, mimochodem chystá na příští rok album. Tohle je Dovolená. A čtvrtá novinka.

Hned bych někam jel, když to slyším. Ano, na dovolené byste si měli, jak zpíval Ondra nebo Xindl X, dovolit ještě víc. Tak jestli máte dovču ještě před sebou, tak samozřejmě to je pohoda, pokud ty máte za sebou. No tak jste si užívali, my jsme zase pracovali. Tak Xindl X, dovolená, čtvrtá novinka na tento týden. My se vracíme zpátky do žebříčku, jdeme na místo 10. Minulá sedmička, tam jsou skvělý Rasmus a skvělej single. Tak pojďme na to, Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.

Erasmus, ty byste měli poznat, když vás o půlnoci zbuděj. Taky mají svůj hudební rukopis. No, pojďme na místo deváté, tohle byla desítka, tam je z minulé dvanáctky postupivší John Summit a to je opět zase další moje krevní skupina. John Summit, a já jsem to tady říkal před 14 dněma, mě okouzlil svým DJským setem na festivalu Beats for Love minulý rok. No a single Shadows, ten si to jako potrh. A u vás samozřejmě taky. Ne po špatný stránce, ale po tý dobrý, protože už je 7 týdnů v hitparádě, je vidět, že se vám líbí a po 7 týdnech odchází. Tak to tady máme zavedeno. Tak tady naposledy John Summit. Za chviličku, pozor, oblíbená Eva Farná, která byla nasazena jako novinka na místě 8. To bude za chviličku a potom si dáme hudební zpátečku, tak nikam neodcházejte a i dál poslouchejte. Tohle je Evropa 2 Music Chart.

prostě pecka, na kterou my tady na Evropě 2 nedáme dopustit. Místo 8. Dá se říct, ano, je to tak, nejvýše nasazená novinka od minulého týdne. Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Hlavně bych chtěl upozornit na tu pasáž úplně na konci, asi 20 vteřin před koncem, jak Eva se tam nádherně zasměje, to je odnikat ze studia, a najednou to plynule jako naváže a ona to dojede, tu pecku, až do konce. Já se divím, že až na místě 8. podle mě Eva s tímhletím singlem má na to, aby vyhrála hitparádu Evropa 2 Music Chart, a musíte vy zahlasovat, hlasuje se přes Evropa2.cz, prostě Evička je Evička. No, je to pecka, takže Evi, ode mne palec nahoru, single je skvělej. Je prostě skvělej, skvělej, skvělej. Víc k tomu už dodávat nebudu. My teďka si odpočineme od hitparády a hlasování, no i od hitparády tak trošku, protože dáme si hudební zpátečku. My se mrkneme do roku 2008, co tam bylo v hitparádě Evropa 2 Music Chart. Tak abyste měli představu, tak třeba novinka Katy Perry, I Kissed a Girl, dále Katarína Knechtová v tomto týdnu byla nasazená s novinkou Můj bože, nebo Verona singlem Stay With Me. Tak Enrique Iglesias byl na místě třetím se singlem Can You Hear Me, Linkin Park byli na místě druhém, Leave Out All The Rest, a na místě prvním, pozor, na místě prvním, pamatujete si na partu Us 5 a single Round and Round? Nepamatujete? Pamatujete? To je jedno, jestli jo nebo ne. My si ho právě teď zahrajeme, protože to je první místo hitparády Evropa 2 Music Chart z roku 2008. Evropa 2.

0: Teď si možná říkáte na té Evropě 2, co ten Cejny to tam hraje, to je nějaký flashback. Tak trošku máte pravdu, je to zpátečka, hudební zpátečka. My jsme nahlédli do roku 2008, konkrétně do července, co vyhrálo hitparádu Evropa 2 Music Chart a byly to Us 5 a právě tady ten hit single Round and Round, který teď dohrál do vašich uší. Jdeme zpátky do hitparády, protože nikam neodcházejte, čeká vás šplhoun týdne. Tak tedy single, který jste poslali úplně nejvíc směrem nahoru. Čeká vás taky, jak to hraje v zahraničních hitparádách. Čeká vás ještě jeden future hit. No ale hlavně vás čeká trojka nejúspěšnějších a nejžádanějších a u vás nejoblíbenějších singlů. A jak už jsem říkal na začátku chart, nahoře se nám to lehce promíchalo. A kdože získá zlato, stříbro a bronz, na to si nějakou minutku musíte ještě počkat. Pojďme za dalšími postupy, respektive za jedním postupem a jednou stagnací. Tak my si teďka dáme místo sedmé, tam je minulá devítka, Nessa Bird a Buffalo 66. No a za chviličku stagnace na místě šestém od minulého týdne, Dara a Bangaranga. Bangaranga. Tak zůstaňte s námi, tady je vaše Evropa 2. Evropa 2.
1: Music Chart.

0: Posloucháte nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. To, co teď dohrálo, je stagnace na místě šestém. Dara a single, který se jmenuje Bangaranga. No a my teď si dáme spojení dvou umělců, na který se opět těším, až tady pustím. Mimochodem za chviličku vás čeká postup týdne, jo? Nikam neodcházejte. Mám tady druhý dnešní future hit, švédská taneční ikona Alesso a legendární elektronická kapela Pendulum oficiálně spojují své síly v nové skladbě, která se jmenuje Fate. Oba byli letošními headlinery tanečního festivalu Beats for Love, kde jsme opět 4 dny pro vás vysílali odtamtud a byli mediálními partnery festivalu. Fate je vzrušující, můžeme to takhle říct, propojení dvou umělců, kteří pomohli utvářet velmi odlišné kouty elektronické hudby. Alesso je již dlouho známý svým emotivním melodickým propojením progresivního house, němž přinesl opravdu historické velké písně, no a Pendulum to je dramec, tedy drum and bass, rock a EDM, všechno dohromady, všechno propojeno. Jak bude vypadat tady ta skladba? No, jsem zvědavý, jak na to zareagujete. Každopádně pro ní ještě nehlasujte. Je to druhý dnešní future hit. Alesso, Pendulum a Fate.
1: Evropa 2 Music Chart. Future hit.

0: Future Hit pro tento týden spojil dva umělce, opravdový velikány současnosti. A tím jsou Alesso a Pendulum. Single se jmenuje Fate, pro ten nehlasujte. Naopak, pro co můžete hlasovat ještě víc napumpovat, protože minulý týden jste pro něj hlasovali hodně, je právě místo páté a šplhoun týdne. Představte si, že se dostal ze třináctky až na místo páté. A kdo to je? To jsou Silver Spoons a Aiko a single, který se jmenuje Meduza. Volume doprava a pojďme si užít postup týdne na tento týden.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: místo na tento týden a zároveň, jak já vždycky říkám, bramborové medaile, minulá pětka, postupně jdou opět nahoru. Tři týdny v hitparádě. Krištof, Dominik Aladžia a Půlnoční hřích. Tak samozřejmě gratulujeme a než si dáme 3, 2, 1, tři nejúspěšnější singly, jak jste o nich rozhodli vy svým hlasováním, tak pojďme se podívat do zahraničních hitparád. Mám tady jednu americkou zpěvačku, kterou vůbec nemusím představovat. A jmenuje se Beyoncé. Ta překvapivě vydala skladbu 4. července 2026 jako první single z 20. výroční edice jejího druhého studiového alba B-Day. No a my tady máme single, který se jmenuje Morning Dew Dunk. Tak se jmenuje a já bych chtěl jenom dodat, že Beyoncé zpívá o romantickém vztahu, který i když už nějakou dobu trvá, v ním stále vyvolává pocit mladé lásky. Text se točí kolem její intenzivní oddanosti dlouholetému partnerovi a reflektuje tak strávený společný čas při aktivitách, jako je sledování filmu Purple Rain. Tak tedy, jak to hraje venku, se podíváme pro tento hit. Nehlasujte. Beyoncé a Morning Dew Dunk, Evropa 2.
1: Evropa 2, Music Chart. Jak to hraje venku?

Beyoncé a její single jako novinka na místě 26 v hitparádě Billboard Hot 100. Mimochodem, když se novinka dostane takhle vysoko, tak opravdu se předpokládá, že to bude velký hit a je vidět, že o Beyoncé je venku zájem a líbí se. Vy zatím pro tento hit nehlasujte, není v hitparádě, my jsme mrkli jenom, jak to hraje ve světových chart. My se jdeme podívat na místo třetí. Čtyřka byly Krištof a místo třetí je minulá čtyřka. No a je to Antonín Herbeck, Brandon, Under Your Skin. A tady ten hit je už 4 týdny v hitparádě a je vidět, že se vám taky líbí. Evropa 2 Music Chart. Nikam neodcházejte, protože za chviličku už to odhalíme. Cože je na prvním místě pro tento týden? Díky vašemu hlasování přes naše stránky Evropa2.cz. Ale teď místo třetí. Antonín Herbeck, Brandon, Under Your Skin na Evropě 2.

0: Posloucháte nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart a my jsme před samotným závěrem. Ještě dvojka a jednička před námi, ale ještě předtím, než si dáme druhé místo a odhalíme, tak i tu jedničku pojďme si zrekapitulovat, co jsme dneska zahráli a kdo vypadl. Tak tedy nejdříve novinky. Na novinkou číslo jedna je Loreen a single, který se jmenuje Set Me Free. Novinka číslo dvě Atmo Music Sebastian Levandule. Novinka číslo tři Martin Garrix Ed Sheeran. Vynikající spojení dvou umělců a Repeat It. Na novince číslo čtyři je Xindl X a jeho podařený single Dovolená. Kdo nám vypadl? Po dvou týdnech Shabuzi, no a po sedmi týdnech Madonna, Sabrina Carpenter, Timmy Trumpet a kapela Chinaské a jejich single Selhání. Po sedmi týdnech se s hlavou styčenou odcházejí z naší hitparády. Na místě 20. je pátý dne Ariana Grande, na místě 19. je novinka z minulého týdne Dermot Kennedy. Na místě 18. pro tento hit už nehlasujte, po sedmi týdnech odchází z hitparády Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Na místě 17. BB Rexa, David Guetta, opět skvělé hudební spojení, Sad Girls, tak se jmenuje single. Místo 16. další novinka z minulého týdne, Miles Smith a Heaven. Na místě 15. je Michael Schulte a Love Sick. Na místě 14. Avalon Rockstone a Vertigo. Místo 13. Bear, Yesterday, Today, Tomorrow a vynikající single. Na 12. Damiano David a The First Time a 11. tam je Hužel, taky Emil Angel a Ultra Naté, single, který se jmenuje Moving to the Sun. Pojďme do aktuální desítky. Na místě 10. jsou Rasmus a Break These Chains. Dále na místě 9. je hit, pro který už nehlasujte, John Summit a Lavinia a Shadows. Po sedmi týdnech odchází z hitparády. Naopak můžete zahlasovat pro dnešní osmičku Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Na místě 7. je Nessa Barrett a Buffalo 66. Na 6. Dara a Bangra... Já už to ani nepřečtu. Bangaranga. Na místě 5. je Šplhoun týdne, kapela Silver Spoons, Aiko a Meduza. Na místě 4. Krištof, Dominique Alagia, Půlnoční řích. Trojku jsme hráli teď, Antonín Herbeck, Brandon, Under Your Skin. A kdo je na místě 2. a kdo je na místě 1. Na druhém místě je minulá jednička David River a Empty House. Gratulujeme!
1: Evropa 2 Music Chart.

Posloucháte nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. Před námi je už pouze první místo. Já jenom připomínám hlasování ve čtvrtek po premiéře, už za chviličku budete moci hlasovat, pokud posloucháte neděle. V neděli repete, můžete hlasovat okamžitě na našich stránkách Evropa2.cz, vše najdete na naší homepage. Já bych chtěl poděkovat, že jste poslouchali až do této chvíle. Prosil bych vás, abyste zahlasovali, protože bez vás by hitparáda nebyla hitparádou a bez vás bychom ten žebříček nedali dohromady. Chtěl bych poděkovat taky Jirkovi Tajlemu za přípravu hitparády. Díky, Jiříku, minule jsem na tebe zapomněl, dneska ne. Tak moc krát děkuju. No a chtěl bych vám ostatním popřát hezké léto. Užijte si to, budeme rádi, když do svých letních plánů zařadíte Evropu 2. Pomocí naší aplikace nás můžete poslouchat prakticky kdekoliv. Budeme za to jenom rádi. Tak tedy hezký den, hezké léto, loučí se Cejny, no a posílám první místo. Annika Iris a Morning Blues. Dnes prostě number one. Evropa 2 Music Chart. Tak se mějte moc hezky. A volume doprava, přece jenom je to první místo, tak si ho pojďme společně užít právě teď.

0: Jede se neděle, přichází do éteru Evropy 2, trojka, která se nazývá Brzda. Je tady Arny?
1: Kamo, to je hlas charismatický.
0: Fakt?
2: Je to takový polodement.
3: No, to trochu spíš polodement.
0: Udělej charismatický hlas dubbingový, Vojta, třeba.
3: Já neumím.
0: Zkus to jenom.
3: To já neumím.
1: Jo, to byl dobrý.
0: Jak bys zadal ty Jan?
1: Já bych byl úplně dement.
0: tak to zkus.
1: A co jako hloubku, jo? Co chceš, hloubku? Chceš to do hloubky?
3: Mluvíš? Ne, to nebylo charismatický, to bylo nějaký lascivní, pojďme rychle od toho.
0: Že ti přitom lítá v obočí. Jestli to
3: do hloubky.

0: Evropa 2, nedělní brzda. Honši, věděli jste takovou zajímavost, že mořské vidry si nechávají svůj oblíbený kamínek po celý život?
1: Kde?
0: Třeba jako tady je fotka, kdy ho má jako na bříšku takhle pěkně.
1: Užijte si.
2: Že ale... si ho vozí takhle sebou.
0: No kamínek, no.
2: A že ho nestratí, kdo má? Já vím, že na bříšku přece neleží celý život, na zádech.
1: No, no, no tak se nějak podává.
0: Já si ho třeba... Ne, tak ona ho může jako odložit a pak se ho zase vzít.
2: Že si to pamatuje v tom
0: možnosti. Není to tak, jako, že celý život jede jenom ne, pravačkou.
2: No ne, a že ho vůbec drží, že mají ruce vůbec, ty vidry.
0: A co mají mít, ploutve nebo helikoptéry?
2: No ne ruce, že jo, packy, jakože tam držíš kamínek.
1: No, no, no. Musíme se zeptat našeho kolegy Petra Vidry. Hmm. On není americký, ale
0: jestli má kamínek,
1: jestli má kamínek a jak
2: kam
1: si ho drží.
2: Strký?
1: Kam si ho strký?
2: Kam si strký? Jo, tak já tam má Vidra kamínek.
1: A máš jeden furt, jo, já mám jeden.
2: Zdravíme Petra Vidru. A já bych ho vyměnil už.

0: Vítejte v Ropu 2 nedělní brzda na Ste Arne Vojtáno. Jestli si pamatuju správně, tak jsme v minulý brzdě se bavili o strachu z létání a občas to lidi řešejí třeba alkoholem i. Zažil jsem to u jednoho z vás dvou, nebudem se v tom víc vrtat, bylo to hodně zábavný. Ale někdy to přijde i na posádku letadla, jo, tady ten strach. A teď British Airways museli, já je zmíním, protože to je dobrá reklama, museli zrušit let, protože byla ožralá posádka, ale jako komplet. Letuška zvracela v baru, stevarda odnášeli. Jako to byla nějaká jako party, asi zjevně celoposádková.
1: A co ten pilot? Ten je nejdůležitější.
0: To je otázka, jako no. To myslím radši nezmínili, jako, že to už by bylo moc jako šoking.
2: Tak chceš takhle veselou posádku, když letíš na dovolenou.
0: A zažili, vy jste, když se nebudem dotýkat našich osobních, ale jestli vy jste zažili někoho, kdo jako přebral v letadle takhle?
1: Já ne. Byly tam nějaký veselky. Jo, zažil jsem. Zrovna letos, když jsme se vraceli z Helsinek, tak tam byla nějaká rozlučka. Byl to přeložený let, protože my jsme letěli z Rovaniemi a tam bylo minus 44, takže zmrzlo letadlo. Tak jsme jeli autobusem, celý se to zkomplikovalo. A nabrali jsme ve Frankfurtu partu asi 6 frajerů, kteří byli totálně na kapr. A každý si tam, a my jsme v tom letadle byli snad v 15 lidech. Takže ty se tam různě rozval, chodili tam jak po krámech, tam předávali, pili tam z boty, takže to bylo dobrý, to bylo fajn to sledovat.
2: To za normálních okolností by byl výsadek, si myslím, takových pacientů.
1: Jo.
2: A tohle prošlo v pohodě.
0: To prošlo v pohodě, protože to bylo British Airways a všichni byli vyndaní.
1: To byl pilot vlastně.
3: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
4: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
5: And this is Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
6: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Nedělní brzda na Evropě 2 a naše fake news. Pojďme rovnou do pointy.
1: Arny.
0: Finále mistrovství Jižní Ameriky v próze se zúčastní Uruguay, Paraguay a Hemingway.
2: Držíme palce, já trochu mám favorita teda. Bohuš Matuš po rozchodu nezahálí a se Standou Hloškem chystá nový remix známé skladby Holky z naší školky. To se ovšem vůbec nelíbí mladým dívkám. Ostře proti tomu vystoupili například Magdaléna a Apolena se Žanetou.
1: Policie řeší případ nedorozumění. Pán se nechal zlákat ženou z Moravy s tím, že ho zlákala na archivní víno. Starší dáma ho však měla v plánu znásilnit. Zmatený muž se ptal, co se děje, kde je archivní víno. A ona odvětila, že nabízela archivní klín, no.
0: Ta legenda k tomu byla vynikající.
2: Ale archivní klín bych jako ani nemusel ochutnat.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladej.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuješ?
0: Já jsem soused, jeden tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
2: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 3 dny v kinech.
3: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ladíte Evropu 2 nedělní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Mám tady jako velmi smutnou zprávu, ale je tak bizarní, že se tomu prostě musíme trochu pověnovat. Mm-hmm. Víte, co to je cornhole?
1: Já vím, kdo je to korn.
0: Jasně.
1: Já nevím, proč to hole.
0: Hole je díra a korn je kukuřice. Ano. Ne, je to,
1: hele, s dírou.
0: Je to takový jako americký, taková zábava.

0: až sport a vlastně házíš sáčky jako
1: jo,
0: do díry. Pytlíkovaná a hraje se to na různých party, ale je to i profesionální sport. A jeden profesionální sportovec bohužel zastřelil člověka, profesionální sportovec tady toho cornholu. Ale co je na tom, že je to člověk, který má amputovaný všechny údy. Takže profesionální hráč cornholu, který nemá údy, zastřelil člověka.
2: A jak hrál ten
0: cornhole? Nevím ani jak hrál, ani jak střílel, popravdě.
3: Šel si hodit tělem.
2: To smrdí fejkem, to není možný.
0: Je to normálně, já kdybych neviděl tu fotku.
3: Šel si zubama teda? Je možný, jestli na mě presunul teď konci?
0: Je to...
2: Tak takhle ohrál ty pitlíky.
4: Žhavý novinky Evropy 2. Hůžel, Imael Angel a Altranatej. Hůžel, Imael Angel a Altranatej. Tvoje nová

0: Evropa 2, nedělní brzda a přichází na řadu Samofor. Tentokrát na téma váleček, téma Arnyho a jak jsme se s tím popasovali, se dozvíte záhy.
1: Tak já bych s dovolením vykopnul. Přijde pán do prodejny barvy laky a říká, já bych potřeboval takový ten váleček na barvu a prodavač. No jasně, a jak širokej, na co to potřebujete? A pán říká, no já chci přebarvit nějaký pruhy na silnici. A prodavač říká, a tak to ne, pane Turek.
0: Hele, zeď si přijde stěžovat do prodejny a říká válečkovi.
2: Zeď? No, zeď. Jo, jako zeď. Stěna.
0: Tak, znova, jo, teda.
1: Jsme si tomu dělali, jasno.
0: Zeď si přijde stěžovat do prodejny, říká válečkovi za kasou, hele, vy jste mi to dal dráž? Já jsem tady nakupovala a vy jste mi to dal dráž? A váleček říká, vy mě podezíráte, že jsem vás natřel? A zeď, no, mě je to úplně blbě, jsem úplně bílá. A váleček říká, tak počkej, já tady makám, ale jako barevnej. Tak, to byl první stupeň pro děti taky.
1: Dobré, ne, dobré.
0: To je konec, jenom
2: jsme koukali,
1: že taky mi to došlo.
2: Mně se líbilo, že to mělo dva konce. Ne, a byl do konce.
0: No.
2: To jsem si jednoho nevšim teda, no. Ale pojď.
0: Přijde. No, kdo přijde kam?
1: Zeď, no.
0: Co tam dělá? Přijde
2: Lilliput do autosalonu a ptá se, dobrý, nemáte tu nějaký šestiváleček?
0: No, a jak je to dál?
2: Drž zubu. Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda, Nastě, Arny, Vojtáno. Single lidi mají jako těžký život v tom všechno utáhnout v dnešní době, kor bydlení.
1: Kor ženy teda.
0: No navíc.
1: Ještě ke všemu.
0: A je tady takový průzkum, který zjišťuje, jak moc špatně na tom jsou single lidi v různých, na různých místech republiky. A zajímavý je, že v Praze si vydělají kolikrát i dvakrát víc lidi než ne, po celé republice.
2: Než zvířata.
0: Než zvířata, ano. Přesto v Praze mají lidem zbyde v průměru tady těm single 7 000 na ten měsíc po odečtení všech těch. A třeba na Ústecku, což by se mohlo zdát, jako že tam budou třít bídu, tak tam je to třeba dvakrát tolik. Takže je to
1: že mají 14 tisíc, jo?
0: Jim zbyde, ano, no, což jako dá se, jako no.
2: No ne, ale tak jako do Ústí, hudá všichni.
0: No, je to lákadlo vlastně.
1: Je to pravda, to je fakt.
0: No to je fakt pravda, no.
2: Protože v Praze jako vyděláš víc, ale co to
0: ale je to
2: o
0: tolik
2: život,
0: dražší, že furt to vyjde líp, bejt prostě v Ústí.
1: Je takhle.
2: No.
1: Proto tam Andrew bydlí.
0: I mě taky napadl, taky mě napadl.
1: Náš kolega.
2: Žíďák, starý.
1: Jak on se bránil tý Praze? Mě už to
2: ono mu zbývá 14 000.
3: Evropa 2. 88.

0: Je tady polovina nedělní brzdy, takže včera, dnes a zítra slaví svátek Jakub, Anna a Věroslav.
1: Jakub Wagner svátek chytnul, změřil, fotil, pak nehytnul.
0: To bylo kvalitní.
1: Děkuju.
0: Svatá Anna pana z rána.
1: To bylo taky kvalitní.
2: Oslavuje Věroslav, říkáme mu Věrka, nehrne se do oslav, zajímá jeho pérka.
1: To bylo jediný nekvalitní.

0: Hladíte v roku 2 nedělní brzda na Ste Arne Vojtáno. Kdo se stravuje ve fast foodech, musí být občas připravený, že mu to udělá jako nedobře v žaludku, jako když je to častěji a podobně. Není nic nezvyklého, že i přijde třeba nějaký průjmík po
1: tak
0: stravování.
1: Tak je to fast?
0: Je to, ano,
1: to zůstává. Jasný,
0: musí to rychle ven. Ale teda, co se stalo v Americe v jednom nejmenovaném, to ani nezmíním, který to je fast food, tak tam podávali salát, po kterým několik set zákazníků mělo explozivní průjem. A je to doslova takhle, to nepřeháním.
1: Já jsem slyšel ty rány.
2: To nechceš.
0: Já to slyším poprvé, že tě tady to jako...
1: Ale to si myslím, že je dobrá spojení. Reklama. Mě by to třeba zajímalo.
0: Ty bys tebe zajímalo.
2: Tě na co dobrá reklama?
1: Jako, ty bys to nechtěl zažít?
0: Explozivní.
1: Jenom jak to vypadá. Nebo jako...
0: No jak...
2: Já vím, jak to vypadá. Neříkejte mi, že jste ani jednou nezažili explozivní.
0: Ne, fakt. Počkej, Arny, takže ty jsi to zažil. Jako.
2: No takový to, že to je na vteřinu, že to stihneš ta vteřina.
0: Jo, jasně.
2: To je jako explozivní, že jo? No,
0: tak
2: no,
0: asi,
2: to je nechutný.
0: Ježiš, tak já jsem si představoval ještě jako mnohem horší.
2: Je takhle, vlastně. Že ti by Bůh neprdal, to ne.
0: Ano. Let's go! Aneta Jakovej Show.

0: Nedělní brzda Evropa 2. Je čas dovolených v plném proudu. Hoši, jak dáváte, máte takový ty cestovní horečky před dovolenou? A jak to dávají vaše ženy, vlastně vaše partnerky? Mají tu nervozitu takovou, to balení, anebo odjíždíte na klid, na pohodu, jak to?
1: Na klid nikdy teda, ale musím říct, že já mám skvělou manželku v tom, že jí baví to plánování. Fakt, takže jo. Já vůbec nemusím jako nic, já to musím jenom odřídit nebo fungovat tak nějak. Ale žena, ženu baví to hledat jako a plánovat.
0: To já nesnáším, booking, to já neumím.
1: Ne, a já bych řekl, že zrovna ty jakobys...
0: Nerad to vybírám. Jako jsem, ale ne na tohle.
2: Taky to mám stejně jako Vojtí. A teď se i stalo občas, že ne, že by mi bylo vyčteno, jenom tak nadhozeno, že taky bych mohl něco naplánovat.
1: Aha.
2: Tak jsem dostal potom možnost vždycky jeden den v té dovolené jako naplánovat.
3: A jdete na Kilimandžáru s dětma.
2: A vymyslel jsem vždycky program, který měl svoje jako extrémy, aniž bych to zamýšlel. Ale... Že třeba jsem, když jsme byli, promiň, na Líbankách, tak jsem objednal jízdu motorovým člunem do jeskyně. To projíždí jeskyněma, kde je totální tma. Jenom jsem to špatně spočítal a myslel jsem si, že budem stávat v 6. To ještě bylo jako bratelný. Hmm. Ale zjistil jsem, že jsem musel objet ostrov z druhé strany, takže jsme stávali v 3:30. Takže,
0: to chceš na Líbankách jako nevěsta.
2: No, a tohle přesně říkám. A říkám, my tady letíme přes půl světa, abych jsme si odpočinul, měli se hezky a zase ty do toho vstoupíš a v 3:30 já tady musím připravená.
4: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
5: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
6: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se v 3:30 úplně zřízený, takže...
5: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
7: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
5: Song za trest.
7: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
5: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.

0: Máme tady jakoby hádanku, to znamená, že položíme hádanku, položíme odpověď, položíme funkce.
1: Tak, pokládám. Co čichá homosexuální narkoman?
0: Co čichá?
1: Koulen.
2: Jdete jí po koulenu.
3: Seš to máš po kolena. Víš, co dostávají mladí kapři ve třídě? Kapři jsou ve třídě, víš, co dostávají?
1: No, co?
3: Štikanu.
0: Že jste hrozně vtipný. Teď prosím vás, vzhledem k tomu koulenu, aby to někdo nevzal osobně, jo, já nevěděl.
2: Vzhledem k tomu koulenu.
3: Já ti dám asi šikanu za tohle.
0: Ne. Aby to nevzal Osmany osobně. Víte, s jakou stavebnicí si hrál nejradši jako kluk Osmany Lafita?
1: Ježišmarja.
0: S Freddy Mercurem.
3: Jo, jo, jo.

0: Evropa 2, Nasty, Arny, Vojtáno a nedělní brzda. My jsme tady teďka, Nasty se mi smál, že v okamžiku, kdy nás neslyšíte, tak my ale ve sluchátkách se slyšíme, co se děje v mikrofonu, a já dělám občas takovýhle zvuk a nikdo neví proč, ani já sám ne. A Nastáka to občas trošku rozhodí, jako říká, ať už toho nechám tý ryby, já nevím, proč to dělám.
1: Taky zvukový tik prostě.
2: Máš jiný tiky, nebo jenom tady ten? Horší, nebo horší, nevím, proto je možná lepší, a že ty to ani nevíš, že to děláš.
0: No nevím, no. Nevím ani, tím pádem nevím ani, jestli mám jiný tiky.
2: A třeba jsi včera něco udělal, o čem teď už nevíš.
0: No když o tom nevím, tak to nemůžu vědět, jestli jsem to udělal.
2: A třeba tě někdo viděl u toho, když to dělal.
0: To je možný. Ale já nevím, kdo.
1: Už já vůbec nevím, o čem mluvíte tady.
2: Ty nemáš tiky?
1: Tiky? Člověče, no jestli o nich nevím, tak možná nějaký máme, jako no, ale...
0: Tiky
1: vy jste, to je otázka na vás, zaznamenali jste na mě nějaký jako tik někdy?
0: Nevím, kdyby jsi si vyndal ten palec?
1: Ne, ten je tam schválně. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Je tady závěr nedělní brzdy na Evropě 2, ale než se s vámi rozloučíme, tak já si dovolím ještě Arnyho otázku na závěr. Hoši, ale buďte upřímní, jo? Jako ona je vždycky trošku na komoru. Stříleli jste jako kluci vzduchovkou na vrabčáčky?
1: Ne.
0: Zabili jste někdy zvířátko?
1: Ne, neměl
2: jsem vzduchovku.
1: Měl jsem vzduchovku, ale neměl jsem vrabce.
0: Já měl obojí a takže bylo to skvělý.
1: Ty jsi to střílel.
0: Dneska bych to, ale pozor, dneska bych to nedokázal. A. Jako děti jsou svině. No, jako, dneska. My jsme lukostřílema, jsme chytali kobylky, házeli je na škváru na fotbalové hřiště a pak jsme je lovili lukostřílema s jehlou.
1: Wow.
0: Takhle jsem byl zlej jako dítě. Ale děti jsou zlí.
1: Je to přirozený.
0: Dneska bych to neudělal. Kobylku takhle zabít lukostřílem.
2: Teď jsem poslouchal psychologa jednoho, nebo psycholožku, a ta říkala, že nezabíjí ani mouchy.
1: Aha.
2: Zajímavý úhel pohledu, že jsem si doma, hele, tam teďkon 4 mouchy otravovaly strašně. A vlastně začal jsem se soustředit a říkám, teď oni jenom vlastně jako bzučejí občas a to nebudu je mlátit. Prostě.
0: Já jednu dobu jsem je chytal do ruky a odnášel z baráku.
1: Fakt.
0: Ne, už to nedělám, teď už je normálně zabijím. Protože oni jen tak nelítali. Oni jsou nechutní, některý štípou a to ti...
2: Mouchy neumějí štípnout, ne?
0: Ale umějí, jsou takový štípací a to ještě nevíš, po čem lezou.
2: Ne?
0: To ještě nevíš, po čem lezou, když si jen tak lítají a pak ti sednou na red, když spíš.
2: No, ale to po čem lezou, to...
0: No, potom.
2: To si nic, tak jo, dobrou noc, ať vás blechy a mouchy
0: štípou
2: celou
1: dortu. Evropa 2 88,0.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
2: Straší ti ve věž.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 3 dny v kinech.
3: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropu 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Pásl Cash Evropu 2.

0: tobě.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Zažíváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
2: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
1: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
1: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
4: To
1: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
1: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
1: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
1: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

102,2 88,2 a 105,5 FM.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Ahoj.
4: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
4: Iveto!
3: Ty jsi dobrá!
4: Iveto!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to je nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.

You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy.
6: Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Jalo!

0: 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiště! To jsem já, do prdě, ale ne!
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo?
2: Iveta, ahoj!
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt!
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nebude možný.
0: Jsme Evropa 2.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za dva dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.